Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

save you from yourself.

0: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Po mně a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
1: Hit Radio.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

0: Zaostřeno na region.
1: Krásný den, už po třetí se setkáváme se starostou brněnských Žabovřesk Filipem Lédrem, abychom zjistili, co je tady nového. Začíná další pokračování podcastu Zaostřeno na region, který tentokrát začneme u oslav svatého Václava. Dobře, u vás tato tradiční oslava bude vypadat.
2: Tak tradice svatováclavských hodů je vlastně kvůli tomu, že my máme tu kapličku, která je na Borjanově náměstí, tu naši slavnou, která je symbolem té naší městské části, a ta je právě zasvěcena svatému Václavovi. Takže proto jsou u nás Václavské hody. Tuším, že do roku 1946 probíhaly každý rok, většinou to dělali Sokolové, a od té doby vlastně nebyly a my jsme před 12 lety obnovili, protože nás to napadlo. A napadlo nás to tak, že já jsem vlastně viděl takovou starou knihu naši Žabovřeskou a tam byla fotka mýho pradědečka, který stál před svým řezinským obchodem a právě kolem něho šel ten chodový průvod, jako ho asi zvát, tak to mě napadlo, že by to bylo skvělé tu tradici obnovit.
1: Jak jste zmínil ten průvod, nedávno se také konaly městské hody, tak mě tak napadlo, mají Žabovřesky svůj kroj?
2: Ano, Žabovřesky mají svůj kroj, my jsme je obnovili právě už teda dřív, než je teďka, vlastně kvůli tomu se konaly ty celobrněnské hody, kvůli tomu participativnímu rozpočtu, kvůli tomu projektu.
1: To byl starosta brněnských Žabovřesk, pan Filip Lédr, a já se s vámi u podcastu Zaostřeno na region budu těšit příště. Krásný den.
0: Zaostřeno na region.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Chce

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
2: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

tebe, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Maxi.
2: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Ličkem. Vítejte u nich. Současní maturanti budou mít kvůli omezeným místům na vysokých školách výrazně stíženou pozici. Vláda totiž v návrhu státního rozpočtu pokrátila vysokým školám finanční prostředky. Podle České konference rektorů tak univerzity nebudou moci přijmout silné populační ročníky. Zatímco poptávka studentů roste, rektorům chybí miliardy korun na udržení kapacity a kvality výuky. Mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy je už 363 nemocných. 50 osob bylo od pondělí hospitalizováno. U 22 lidí se laboratorně potvrdila salmonelóza. Na další výsledky se čeká, uvedla mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok. Podání jídla z prošlých vajec prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. A pojďme také na hokej. Ocelářské derby mělo ve čtvrtém kole extraligy jasného vítěze. Třinec přehrál Vítkovice 8-2 a na začátku sezony potvrdil skvělou formu. Naopak Ostravané start nového ročníku nezachytili. Po třetí padli a dál čekají na první bod. Pardubice napravili zaváhání s Libercem a v Mladé Boleslavi uspěli po výhře 4-1. Stejným výsledkem se radovala také Sparta v Litvínově. Kometa přetlačila Olomouc 4-2. Karlovy Vary si poradili s Českými Budějovicemi 5-1. A Plzeň po ztraceném náskoku udolala Kladno 4-3 v prodloužení. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Dnes dorazí do Znojma na 40 historických traktorů z Dolního Rakouska. Cílem jejich cesty je parkoviště u plovárny Louka, kde budou k vidění od 10 až do 16 hodin. Traktorová přehlídka se tak propojí s dnešním Burčák Festem, který opět láká třeba na soutěž ve šlapání hroznů bosýma dívčíma nohama. Z Brna Jitka Valášková.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, v ranních hodinách se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Co se týče odpoledních teplot, na 26. září velice nadprůměrné, mezi 18 až 22 stupni Celsia.
11: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. Tradien.
12: Tak to my samozřejmě doufáme, že se přesně tohle děje, 3 minutky po 7 hodině. Hezkou sobotu, přátelé. No jo, tak ranní ptáčata už jsou vzhůru, naladili Hit Radio. A teď samozřejmě čekají, co jsme si pro ně s Filipem připravili. Tak nic, jo? Připraveno nemáme nic. Ale to neznamená, že dneska nebude zábava. My jsme mistři improvizace, přátelé. Takže dneska jsem se teda díval, prosím tě, je Evropský den jazyků.
8: Fakt jo. Škoda, že umím jenom česky a anglicky na 2%.

Já jsem myslel, že bychom to udělali jenom tak, že byste si měli procvičit dneska jazyk. To úplně stačí, přátelé. Tak jdeme na to, Shakira a Zoo, za pár minut One Republic. Hezké ráno. Hit Radio City Brno.

z One Republic. 10 minut po 7 hodině, přejeme dobrou sobotu a hezké ráno, s vámi je Hit Radio. No tak musím říct, že zpráv, o které se dneska dá opřít 26. září, je víc než dost, jedna mě trošku vyděsila. Průměrný dospělý má šanci 1:562, že potká právě dneska, 26. září, opravdovou lásku. Jak to vypočítali ty odborníci, jo? Online seznamky prý zvyšují šanci ještě o 17%, no a když k tomu ještě přidáte nějaký dobrý drink, máte ještě o 16% vyšší šanci. Jasně, není to o tom, že byste se teda jako měli opít úplně do němoty a jako v podstatě nemluvit nebo artikulovat tím způsobem, to si myslím, že zase atraktivitu trošku snižuje. Nicméně, prostě to funguje tak, že dneska, jestli náhodou vyrazíte někam, může to být samozřejmě, já nevím, výlet, může to být dneska večeře, může to být nějaký bar, cokoliv v podstatě. A budete mít pocit, že tam proběhla nějaká jiskra. Dost možná. Je to právě dneska ten den, 26. září. Podle vědců vypočítáno, dneska je poměrně slušná šance, že byste teoreticky mohli potkat tu opravdovou lásku. Jo? Tak já vám držím palce, přátelé. A kdyby to náhodou nevyšlo, já za to nemůžu, já jenom tlumočím to, co tady před sebou vidím. Kato Aeon a jejich Turn the Lights Off. To je pořádná ranní nakopávačka. Za pár minut taky Hotel California s Victorií.

0: Hit Radio s vámi, dobré ráno, máme lehce po 7:45 a sobotu 26. září. My vám nabídneme už za chvíli samozřejmě další velké hity, třeba Sia nebo Kygo. Mimochodem teda já jsem ještě dál prozkoumal kalendář a dneska je zásadní to, že slaví všechny Andreji. Andrea je ta dáma, která dneska slaví svůj svátek, tak na ní nezapomeňte, jaká Andrea se ti vybaví úplně jako první, když se řekne Andrea.
1: No Andrea, já se přiznám, že mě teď bezděková, protože ta je tady nově u nás v rádiu a včera jsem je zrovna poslouchal v autě, takže takhle, kamarádku Andreu asi nemám žádnou zrovna. Takže ještě učitelka ze základní školy se mi vybaví.
0: Nepovidej, ano.
1: Měli tak jsme jiná dějepis.
0: A mně se vybaví jiná Andrea. Andrea Kalousová.
1: Andrea Kalousová?
0: Ty zas nevíš, kdo to je.
1: Ne, jdu se podívat na Google.
0: Zpěvačka, ne?
1: To už vím, no. Proč se nám vlastně vybavili samý hezký ženský?
0: No, je to tak.
1: Tu učitelku ze základky nemyslím teď, jo.
0: Mimochodem jí samozřejmě zdravíme, protože je to Filipova největší faninka, která nevynechá jediné vysílání. Taky rozhodně nezapomeňte, když tak jim pošlete jenom nějakou zprávu, anebo jim řekněte, že se o nich mluvilo v rádiu. A to tady u nás, jo? Sia za pár minut, taky Kygo, anebo Bryan Adams.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun.

0: korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
3: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
4: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
5: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
6: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepší si náladu.

0: Please forgive me, tohle je Bryan Adams a tohle je sobotní ráno, posloucháte Hit Radio. Máme lehce po půl osmé, za pár minut si dáme September, taky Evu Farnou s Mirajem, ale přichází Filipova chvíle.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pojďme na tři extrémně důležité zprávy. Dva vykutálení bratři v Londýně pod záminkou falešného rande unesli mladého muže, o němž si mysleli, že je bohatý a požadovali vysoké výkupné. Jeho přátelé však nedokázali dát dohromady ani desetinu a ještě přivolali policii, která si s únosci již věděla rady. Organizace v Texasu, která se stará o americké vojenské veterány, zveřejnila výzvu, aby jednomu z nich lidé k jeho stým narozeninám poslali alespoň 100 přáníček. Odezva však přečila o všechna očekávání, když oslavenci přišlo přes 4000 blahopřání. No a na závěr, to se ti bude líbit, Kubo, i posluchačům. Kontroverzní Britka Tia Billingerová, která na placené platformě OnlyFans tvoří obsah pro dospělé pod pseudonymem Bonnie Blue, oznámila jméno svého nedávno narozeného dítěte, které vzešlo z online aukce. Ona sama si za to na své konto připsala v přepočtu přes 30 milionů korun. Tady bys chtěl poradit třeba se jménem pro děťátko jednou a mohl bys vydělat 30 milionů.
0: A řekneš to jméno?
2: To jméno toho dítěte?
0: No.
2: To nemám, to bych musel najít.
0: Jak to?
2: To je pochybení, veď?
0: No já jsem třeba čekal, že to bude něco jako velkolepýho a
2: hele, a tak jako našel bych to a musel bys chvíli něco říkat.
0: No ještě. Tak dobře, já vám můžu říct jednu věc. Já vůbec nevím, kdo je Bonnie Blue. Jo, nemám nejmenší tušení.
2: Hele, už to mám. Vítězným se stalo jméno Bad Bolt, které nakonec jednoznačně porazilo další značně netradiční návrhy jako Top G, Group Project nebo Klavikural.
0: To snad není možný. Klavikural Hlejček a Klavikural Urban. Ano, my vám přejeme hezké ráno. Tady je sobota 26. září, posloucháte Hit Radio. Přátelé, ať se vám dobře vstává.

0: Georgem Ezrou u nás na Hitrádiu. Dobré ráno, 3/4 a k tomu 1 minutka. Tady 3/4 na 8, aby jsme byli úplně přesní. No a před námi samozřejmě další velké hity, plus k tomu ideální inspirace na snídani. Je tady náš snídaňový proteinový odborník Filip Lejček, který nám určitě řekne, co bychom si dnes měli dát dobrého k snědku v sobotu 26.
1: Tak pokud máte samozřejmě možnost jako doma sporáku a všeho, co je k tomu potřeba, bych si udělal dneska míchaný vajíčka. Prostě vás nedával tam žádný parmazán, on je dobrý, ale je to hrozně moc tuku po ránu, takže prostě udělat si to hezké jako na másle. Jo, nepřeháně to s tím máslem. Trochu pažitky nahoru, jestli máte. A k tomu, jak si děláte chleba s máslem, tak já ještě doporučuji se ho předtím dát rozpíct.
0: Ano,
1: pak
0: ano,
1: nechat
0: ano.
1: Trošku vychladnout, protože když to máslo na to dáte hned, tak ono se jako rozteče, do toho to není dobrý. Takže bych takhle doporučil míchaná vejce a chlebík s máslem.
0: To je až neuvěřitelné, opravdu. Náš výživový poradce vždy ví, takže teď už očekáváme jenom fotografie, které posíláte na 777-937-777. Kdo pošle první fotku těchto krásných míchaných vajíček, přesně podle receptu Filipa, tak vyhrává, víte co? Vůbec nic. Ale zase si pochutnáte, takže jako trochu tam výhraje.
1: Takhle, to už je na vašich rukou.
0: Jo, přesně tak. Hele, my už to z rádia jako nemůžeme všechno
1: udělat. To už bohužel. Klidně se stave, musíte být dotále do 200 metrů.
0: Lost Frequencies a Reality, za pár minut taky Clue, anebo David Guetta.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. www.lavite.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen.

0: Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
1: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Kam utíkáš?
5: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
4: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
5: A rolety mají taky?
4: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
5: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
6: H plus M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
7: www.ham.cz.
8: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce jsi vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
9: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
8: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
10: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. AZ Papír.cz.

0: Do sobotního rána se probouzíte v naší hudební společnosti. Tady je Hit Radio. Za pár minut vám nabídneme taky čerstvé zprávy. A abyste věděli, co se děje okolo nás, tak zůstávejte na ladini. No a další muzika, ta tady bude po osmé.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolhni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, je minuta po osmé, vítejte u dalších zpráv. Pokud po sezóně vypouštíte vodu bez chemických přípravků, nehrozí nebezpečí přírodě ani vaší peněžence. Samozřejmě myšleno z bazénu, kdyby však chemické látky mohly znečistit povrchové či podzemní vody, vyplatí se obezřetnost. V takovém případě je dobré nejdříve zjistit, kam lze vodu bezpečně vypustit a zda k tomu nepotřebujete souhlas vodoprávního úřadu. Češi při nákupech stále častěji odmítají vytahovat peněženky a jednoznačně dávají přednost platebním kartám. Vyplývá to z nového průzkumu, podle kterého bezhotovostní platby v tuzemsku naprosto dominují. Kartou dnes lidé platí nejen ve velkých obchodech, ale čím dál častěji i za drobné nákupy. Hotovost ale v peněženkách úplně nekončí a mnozí dál nosí pro jistotu nebo k lepšímu hlídání výdajů. Tradice papírových peněz a mincí se tak drží už jen u menších obchodníků a ve stánce. A pojďme také na sport. Jakub Menšík si v úvodní den Laver Cupu připsal porážku i vítězství. Český tenista nejprve prohrál ve dvouhře s Američanem Brandem Nakashimou 1-6, 6-3 a 7-10. Na závěr včerejšího programu týmové exhibice ale v Londýně přidal vítězství ve čtyřhře po boku Carlose Alcaraze. Se španělským spoluhráčem porazili dvojice Alexander Bublik, Taylor Fritz 2x 6-4. Tým Evropy po prvním dnu vede nad výběrem světa 3-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Do finále míří festival Serial Killer. Největší přehlídka seriálu ve střední Evropě představuje to nejlepší z české a zahraniční produkce. Organizátoři lákají až do pondělí na mezinárodní premiéry, rozmanité projekce nebo diskuze s tvůrci. A přijelo i mnoho hereckých hvězd, dnes třeba Matouš Ruml. Z Brna Jitka Valášková.
4: Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
5: Dnes očekáváme převážně jasno nebo skoro jasno, v ranních hodinách počítejte také ještě s mlhami. A co se týče odpoledního maxima, velice příjemné až na 22 stupních Celsia.
7: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
0: A to všechno sedí na tenhle, pozor, prodloužený víkend, protože v pondělí je státní svátek. Tak věřím, že řada z vás toho využila, že jste se sebrali, odjeli jste někam na venkov, někam, kde je trošku míň lidí, a že jste si třeba řekli, že o tomto víkendu budete sbírat houby, přátelé. Myslím si, že podle mykologů, odborníků a různých všech meteorologů a tak dál, je prý naprosto ideální. Jsou ideální podmínky, víceméně po většině republiky, kde sbírat houby. My s naším odborníkem, mykologem Filipem, se za pár minut určitě podíváme na to, co sbírat, co nezbírat.
5: Ano.
0: Poprosíme tě, aby si otevřil.

0: otevřel svoji encyklopedii, kterou si nedávno napsal, a kterou jsme tady křtili ve vysílání.
1: Mykolog tělem i duší?
0: Ano, přesně tak. Ty už jistě pracuješ na nové publikaci, ale tady o té už
1: dvojka, bude dvojka. Hit Radio City Brno.

0: Cranberries právě teď. Vy posloucháte Hit Radio, což děláte samozřejmě jedině dobře. Hezkou sobotu i po 8 hodině. Ano, ano, ano, slyšíte to všude okolo. Odborníci říkají, že teď jsou naprosto ideální podmínky pro růst hub. Jo? Takže jestli patříte mezi houbové nadšence a milovníky smaženic, právě teď přichází vaše doba. Ano, důležité je, abyste to sezbírali, vyrazili do lesů a tak dále. Náš odborník, mykolog Filip, vám může říct, že jeho, nebo řekni nám pár tipů na to, jak sbírat houby.
1: Tak musíte samozřejmě tu houbu nejdřív spatřit, potom když ji uvidíte, tak se k ní jako pomalu sehnete bacha na záda, jo, u starších ročníků, jako jsme my dva už.
0: A promlouváš na ní nějak, aby věděla, že si přišel jako v dobrém?
1: No když vidím z dálky, tak jako říkám, ať si jedla, prosím, jo. A ona samozřejmě, pokud se podvolí, tak změní barvu najednou a můžeme si ji dát. A samozřejmě, pokud si chcete jako přesvědčit, jestli jí máte vůbec dávat do košíku,
0: ano.
1: Tak si prostě podívejte na AI. Fakt jako doporučuju to jako vyfotit, nechat si to jako říct, co to je za houbu, ale potom radši ještě, až budete doma, tak někde nechat jako radši ověřit ještě jednou, abych vás tady nenabádal, že když vám AI řekne, jo, z toho udělejte smaženici, tak to jo. Ne, já se přiznám, Kubo, že samozřejmě knihu nemám, mykolog moc nejsem a na houby chodím jednou ročně, takže to berte hodně s nadsázkou. Možná ty, jestli máš nějaký tipy pro posluchače, co sbírat, co ne?
0: Můžu vám říct, že jsem tipy pro vás mám. Otevřel jsem si několik článků, které se týkají hub, jo. Přečtu vám jen nadpisy. Otrávit se můžete i jedlou houbou. Gratulujeme. Za houbami do stinných údolí radí mykolog. Z lesů na Pelhřimovsku odcházejí lidé s plnými košíky. Takže zdravíme moc na Vysočinu. Kluk z Litoměřic šel na houby, domů si přinesl dělovou kouli z dávné války. A ještě jedna, tohle je moc hezké. S výskytem hub se často lidé ztrácí v lese.
1: To je krásný. Takže ten kluk z Litoměřicka teda promlouval na tu houbu tak důrazně, že se z ní stala dělová koule.
0: No a na to pozor, tohle je takový ojedinělý druh a ten bych opravdu jako domů netáhl, jo. Tak doufám, že jsme vám poradili, jako, protože jako chápu, že s těmi vybavení, těmito radami si myslím, že se v lese nemůžete nikdy ztratit. Tak přejeme vám hezké ráno. No a dáme si jednu velkou klasiku, československou klasiku. Tuším, že Jiří Schellinger zpíval tuhle píseň v originále. Tohle je verze od Sofiana Mečmeče. Léto s tebou, Hit Radio.

0: hrajeme vám Imagine Dragons. A za pár minut přidáme další velké hity pro vstávání a pro zkrátka lepší sobotu. Docela musím říct, že přece jenom probuzení do tohoto dnešního dne, do tohohle dnešního rána je o něco lepší s vědomím, že máme před sebou prodloužený víkend. To znamená, že ne už jenom dva dny, ale máme rovnou tři dny, které jako budou velmi parádní. Doufám teda, z hlediska počasí vlastně celkem jo. A ty máš co vlastně v plánu v pondělí? Ty jdeš sem, doufám.
1: V pondělí, já jsem se podíval, jo, já jdu sem.
0: Ano.
1: A potom hned frčím ještě do jiný práce, takže pro mě vlastně neexistuje moc jako volno ve svátek.
0: Ano, a proto v tuhle chvíli máme vlastně takovou potřebu vzdát hold všem, kteří na tenhle prodloužený víkend jako musí do práce a třeba právě teď nás poslouchají v práci. Je 8 hodin 20 minut, tak napište na 777-937-777, hoďte tam zprávu, nahrajte hlasovku, jakkoliv využijte SMSky nebo WhatsAppy a napište nám, jestli jste v práci a hlavně co děláte, jo? My si z toho za chvilku uděláme takový výtah a budeme vás všechny zdravit a v podstatě i uctívat, jo? V sobotu v 8.20 chodit do práce, to je skoro až neuvěřitelný.
1: Hanus.
0: 21 Pilots, anebo Hunter X za chvíli.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já tě hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo, a taky chceme na Bobovku.
3: Babavku, babavku, babavku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Zdravotní sestřičky, tahle zpráva je pro vás. Dětský hospic Dům pro Julii v Brně pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Aby pomohl ještě více rodinám, rozšiřuje svůj tým o zdravotní sestry do odlehčovací služby. Hledáme zdravotní sestry, které chtějí spojit svou odbornost s hlubokým smyslem a sebeuplatněním v péči. Budeme rádi, když se přidáte do našeho týmu. Více na www.dumprojulii.com.
10: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
11: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace CZ. Vaše lesy České republiky.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
13: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hunter X a taky ráno tady u nás na Hit Radio. Jsem v práci o dvou, rozvážím pečivo a ještě 2 hodiny mě čekají, napsal řidič Zdeněk a Andrea z Litvínova napsala, která má dneska mimochodem teda svátek. Vstávala jsem ve 3 hodiny ráno a od 4 jsem v práci jako řidička MHD. Prosím, máte náš neskonalý obdiv, jak to všechno zvládáte i během tohohle víkendu, že jo?
1: Ano.
0: Dobře.
1: Máte obdiv.
0: Máš, máš něco na srdci?
1: Na srdci mám tady 3 důležité zprávy z ranního updateu.
0: Hlavně, že to není šelest. Ranní
1: update. Tak pojďme na to. V texaské obci Trinidad došlo na začátku září ke kuriózní situaci, když tam bylo zavřeno místní policejní oddělení. Ve zdůvodnění tohoto kroku se mimo jiné píše i to, že trinidadští strážníci obyvatelům nepřinášeli žádný užitek, naopak jim spíše škodili. Tak to bych věděl i tady v Praze o místních odděleních.
0: A napadlo je, že by si na auto nalepili pomáhat a chránit?
1: Myslíš, že to je tím?
0: Ne, určitě.
1: Ježišmarja, ty Američani vůbec nemají dobrý nápady. No a pojďme, zůstaneme u policie, protože britská policie vyšetřuje bizarní krádež celé betonové zastávky MHD. Místní úřady v hrabství netuší, jak se těžký objekt podařilo odvést. Případ vzbudil obrovský zájem na sociálních sítích a v diskuzích. Policie teď doufá v pomoc svědku a s jakýmikoliv informacemi. Jde o jeden z nejneobvyklejších zločinů letošního roku. Tak nebyli to ty policajti z toho Texasu?
0: Ne, teď koukám, že na eBay někdo prodává zastávku. Tedy.
1: Kolik stojí?
0: 12 000.
1: Tak to berem. No a zůstaneme v zahraničí, muž v Irsku se pokusil zaplatit pokutu za rychlost v mincích. Na policejní stanici dorazil s těžkým balíkem plných drobných. Úředníci strávili počítáním peněz celé odpoledne. Policie incident nakonec s humorem přijala. Muž se chtěl pomstit, ale pobavil tím celou zemi.
0: Hele, prachy jako prachy, ne? To se musí prostě počítat. A navíc to podle mě, buď teda vyhrál v nějakém automatu, jo, takový ten hrací automat, že jo, tam
1: ten,
0: ti dopadá.
1: Starý dobrý takový, kde to padalo z toho.
0: A nebo, jak si házel ty drobný peníze třeba za sprostý slovo někam.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepší si náladu.

0: s dobrou muzikou od Linkinu právě teď u nás. Hit Radio s vámi, 8:45, no a za pár minut samozřejmě další velké hity. Krištof s Dominikou Aládžiou, Calvin Harris, anebo Sabrina Carpenter. No a v 9 další čerstvé zprávy.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Milí posluchači, rád bych vás pozval na zářijová setkání vedení města s obyvateli našich příměstských částí. Během září za vámi postupně přijedeme na Hradiště, do Přímětic, Kasáren, Mramotic, Konic, Popic, Louky, Oblekovic, Načeratic a Derflic. Osobní setkání je podle mě tou nejlepší cestou, jak se společně bavit o tom, co jednotlivé části Znojma potřebují. Konkrétní časy a místa jednotlivých setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na setkání s vámi. František Koudela, starosta města Znojma.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt vokolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt vokolo Prýglu.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.
9: Hit Radio.
10: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Sabrina Carpenter právě teď před 9. hodinou posloucháte Hit Radio City. Mimochodem děkujeme moc za zprávy, které chodí na 777-937-777. Dobré ráno, jsem v práci a budu i zítra a taky v pondělí. Starám se o 1300 slepiček a 100 kohoutů. Všem přeju krásný volný víkend a to napsala Jarka. My moc zdravíme slepičky, kohouty, to jsou ty vajíčka, na které Filip už vlastně čeká celé ráno, že si udělá tu parádní smaženici, že...
1: Kde tak, máme?
0: Jarko, moc zdravíme a když tak nám tam nechte bokem nějakých kolik, tak 6 vajíček je ideální.
1: No, takhle pro nás vlastně myslím, že my jich dáme v klidu 10.
0: Dobře, tak Jarko, 10 vajíček a my se brzy zastavíme.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Zaostřeno na region.
4: Jak oslaví brněnské Žabovřesky svátek svatého Václava a jaké změny se v městské části odehrály během prázdnin. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou brněnských Žabovřesk Filipem Lédrem, také na našem webu a na iradia.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme

0: Se vyplatí nechat si provést servis plynového kotle. Ačkoliv zákon domácnostem pravidelný servis přímo neukládá, provozovatel je povinen zajistit bezpečný provoz v souladu s pokyny výrobce. U nových kotlů vyžadující roční kontrolu sami výrobci jako podmínku pro uznání záruky dávají. Stále více domácností proto volí pravidelný servis jako součást širší služby od energetické společnosti. Velcí dodavatelé energii servis nabízejí v rámci svých služeb. Poruchy zabezpečovacího zařízení hned dvakrát jen v tomto týdnu omezily provoz na hlavním železničním koridoru mezi Pardubicemi a Kolínem. Vlaky nabíraly téměř hodinové zpoždění. Mezi městy navíc byly plánované výluky kvůli rekonstrukci trati. Největší problémy byly na konci srpna, kdy porucha výrazně zkomplikovala provoz dálkových vlaků. Podobných závad zaznamenali dopravci v posledních dvou měsících hned několik. A pojďme také na fotbal. Francie v úvodním kole Ligy národů porazila gólem Kyliana Mbappého Turecko 1-0. Zinedine Zidane si tak odbyl úspěšnou premiéru v roli reprezentačního trenéra. To Belgičané zvítězili 2-0 v Itálii, jejímž tým vedl staronový kouč Roberto Mancini. Ukrajina porazila Maďarsko 1-0 a Švédsko doma vyhrálo nad Rumunskem poměru 2-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Na vyhlášenou podzimní akci lákají v pondělí brněnští strážníci. Na dopravním hřišti u Riviery proběhne mezi 10. a 17. hodinou den s městskou policií, na kterém nebudou chybět ukázky všech složek integrovaného záchranného systému, přehlídka současných i historických uniform nebo soutěže. Z Brna Jitka Valášková.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Dnešek nabídne parádní počasí, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne bude vybízet hlavně k procházkám, protože teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů Celsia.
2: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
3: Tak zdravíme všechny, kteří mají volný víkend. Je tady sobota, 9 hodin a k tomu 2,5 minutky. A je teda pravda, že je vás dost, kteří musí i o tomhle prodlouženém víkendu pracovat. Hanka nás zdraví z 12-hodinové služby v nemocnici. A zítra plý taktéž budíček v 5 ráno, příchod domů někdy 19.45 a na státní svátek. To má úplně stejně. Mimochodem má prý narozeniny. Taky moc zdravíme, Hani, zvládněte to. Prostě dneska jako pevný nervy. My to zvládáme. Fantasticky. Filip je dnes opravdu v elitní...
0: Počkej, já si dodát kliky, musím jít.
3: Ano, ano, push nahoru a dolů. To bych ti mohl pustit Venga Boys Up and Down. On je fakt dělá, to je neuvěřitelný. No škoda, že nejsme v televizi. Filipe, už toho ne, nejsme v televizi. Roxette a Sleeping in My Car a za chvíli Taylor Swift.

0: tak všechno mám.
1: 9 minut po 9, takhle nám to pěkně vyšlo, sobotní Hit Radio, no a taky jedna velká hudební premiéra. Teda takhle, oficiálně byla už včera, protože 25. září v pátek vyšla nová písnička Taylor Swift. Celosvětově dá se říct, že tahle dáma je v podstatě číslo jedna momentálně, jo. Nejenom, že vyprodává vstupenky jako tak rychle na svý koncerty, že ani nemrknete, nejenom, že kdykoliv, kde udělá třeba na jednom místě jako 3-4 koncerty, tak se vždycky hned vyprodají. I co se týká poslechů na streamovacích platformách, tak je tam vždycky číslo jedna. Prodeje vlastně alb, to samý, prostě Taylor Swift jako absolutní number one. Dokonce to, vlastně ten její status hvězdy došel tak daleko, že si mohla dovolit svoji letošní svatbu udělat v Madison Square Garden, což přátelé si nemůže dovolit jen tak někdo. No a samozřejmě ta Swiftie mánie, která okolo ní je, tak je podpořena vždycky každou novou písní. A tentokrát je prý úplně ze života, protože někdy jsou ty vztahy jako fakt komplikovaný, jo. Je to v podstatě taková zpověď dam, žen a vlastní zkušenosti z toho, jak s těma chlapama to prostě není úplně jednoduchý, jo. A jak většinou chlapi dělají stejné věci a ty ženský potom trpějí, jo. Jmenuje se to Patient Zero, to znamená pacient číslo nula, v podstatě takový jako postupný, chronologicky časovaný jako začátek, kam se můžete dostat. A my tu písničku ještě normálně u nás na Hit Radio nehrajeme, ale řekl jsem si, že je nejvyšší čas udělat trošku výjimku a tak vám ji dát právě teď. Všem, kteří v sobotu, po ránu nebo dopoledne posloucháte Hit Radio. Tady je Taylor Swift a novinka Patient Zero.

0: Apace, Apace, Rose a Bruno Mars, vy posloucháte Hit Radio, přejeme dobré ráno vám všem, kteří už jste na nohou. Máme 9:45 a za pár minut si dáme další skvělou muziku. Připraveni jsou Coldplay nebo taky Enrique Iglesias. Mám zásadní dotaz na muže, který ví v podstatě úplně všechno. Je to jeden z nejinformovanějších lidí v tomhle studiu. Vzhledem k tomu, že jsme tu dva, tak Filip má tuhle funkci.
1: Chtěl vlastně vyseknout poklonu a ty jsi nějakhle nakonec ponížil. Pojď mi říct, o co jde.
0: V pondělí je státní svátek.
1: Jo.
0: Mě zajímá, jak jsou otevřené obchody. Jestli jako můžu jít do obchodu, nebo nemůžu jít do obchodu. Protože vem si, že už je to 10 let, co se obchodníci u nás v České republice musí řídit tím zákonem, který vlastně upravuje tu prodejní dobu a zakazuje obchodům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních otevírat na některé vybrané státní svátky. Tak co 28. září?
1: Tak, já tady čtu, že v pondělí 28. září se tady slaví Den české státnosti, abyste mohli machrovat před kamarádama. No a tenhle je jedním z dnů, kdy mají obchody ze zákona omezenou prodejní dobu. To znamená, to tady mám před sebou, 28. září, to znamená, ukládá zákaz prodeje maloobchodům s prodejní plochou nad 200 metrů. V pondělí zavřené, výjimku mají vybrané obchody na nádraží či letištích, čerpací stanice a lékárny. Takže takový ty menší obchody pod 200 metrů čtverečních, ty budou otevřeny. Vemte si metr a přeměřte si to.
0: Za pár minut další muzika, hezké ráno.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschwitz našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
7: když se to má podařit. Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do Pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: elitedate.cz

0: víc.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
3: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Farben. Fading. A my jsme Hit Radio, přejeme vám dobrou sobotu, hezký víkend. Samozřejmě i víkend patří k celému týdnu, i patří sem k nám na Hit Radio. A jestli jste náhodou v práci, tak my taky, jo? Ale důležité je, že máme před sebou prodloužený víkend, vy určitě plánujete spoustu věcí a neměli byste je určitě odkládat, přátelé. Jestli něco chcete udělat až za 3 týdny, ne, pokud možno to udělejte hned. Pravda, může vás možná uklidnit to, že v tom odkládání nejste sami, protože s neustálým odkládáním povinností má mít problém podle průzkumu zhruba každý 3. Čech. Před 40 lety to bylo přitom jenom něco okolo 5% lidí. Jo. Takže to evidentně jako trošku klesá nám ta produktivita. Takový Filip, ten by vám o tom byl schopný povídat hodiny úplně.
1: No to já můžu, hlavně já znám ten odborný název, který jste možná slyšeli, prokrastinace se tomu říká.
0: Já jsem se tomu chtěl vyhnout.
1: Chorobné odkládání povinností a mám to přesně tak. Včera vlastně jsem si chtěl ohřát jídlo, bylo myslím 19:30 a dostal jsem se k tomu ve 20:20. Jo, prostě jsem ležel na gauči a odmítal jsem stát. Já vzhledem mytí nádobí taky. Máš to s něčím takhle taky?
0: Ne, já jsem viděl, co jsi dneska dával ke snídani, tak jsem si myslel, že jsi ohřál až teď ráno večeře.
1: No, byla to večeře, ale z jiného dne ještě. Přátelé, k snídani jsem dneska měl chili con carne s pitou a zakysanou smetanou.
0: Takhle ten člověk umí žít. No nic, pojďme ještě k té prokrastinaci, jo. Hele, já odkládám jako spoustu věcí.
1: Máš čistý auto?
0: Teď jsem ho nedávno nechal umýt, takže dá se říct, že je čisté.
1: Já mám 3 týdny špinavé auto, už jsem měl 5krát kolem babky, říkám, umeju to ne, příště. A také to děláme s benzínem, teď jak je drahý, víš, akorát tam to nemá ten efekt, že bych ušetřil, tam to, prostě si to zaplatím.
0: A rozbliká se žebravé okno a ne, to ještě vydrží a pak stojíte na té dálnici, máte ty varovný světla.

0: s Robinem Schulzem před 9:45. Hit Radio s vámi. A další velké hity vám dáme už za chvíli. Třeba Damiano David tady bude, nebo taky Clean Bandit. A ještě přidám pranostiku pro dnešní den, přátelé, 26. září. Představ si, že dnešní pranostika zní: na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.
1: A to jméno Cyprian, to si vymysleli, nebo to opravdu existuje?
0: Řekl bych, že dřív se asi jako používalo, ale přijde mi to jako, že to není příliš originální pranostika, protože jestli si pamatuješ, tak v létě se říká svatá Anna chladna z rána a dneska máme na svatého Cypriána chladno bývá často z rána.
1: Vidíš tam tu podobnost?
0: Jako zbytečná si bych řekl. No.
1: To si teda myslím. Každopádně jsem ještě našel, že Cyprian je mužské křestní jméno latinského původu, které v překladu znamená muž z ostrova Kypr. To se mi jak nezdá.
0: Je
1: teda.
0: To hezký?
1: Jo, ale je to teda přehled od AI a každopádně v České republice prý žije přibližně 10 nositelů tohoto jména.
0: Tak jestli nás náhodou poslouchá nějaký Cyprián, tak ať je okamžitě napíše na 777-937-777 a případně, jestli vy znáte nějakého Cypriána, dejte nám na něj rovnou číslo.

0: baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
6: Tomas Arsov v Tetě?
5: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
6: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
5: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
7: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
12: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.

0: Klasickář! Hej, brácho, nadechni se. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
1: Fakt? I věci do školy?
2: Jasně. AZPapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
0: AZPapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. AZPapír.cz.
3: Hit Radio.
4: It makes me feel alive.

0: Mira je před 10. hodinou, Hit Radio s vámi a za pár minut čínsky víno a nebo taky čerstvé zprávy.
1: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
2: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
3: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt v okolo Príglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt, hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt v okolo Príglu.

0: Plavila ulice i domy a lidé se v některých čtvrtích brodí až po stehna. Premiér kvůli krizové situaci předčasně přerušil svou zahraniční cestu a vrací se zpět do vlasti. Město naplno odčerpává vodu a pro obyvatele připravilo milion pytlů s pískem i evakuační centra. Varování před vydatnými dešti a dalšími přívalovými povodněmi přitom v oblasti platí až do neděle. Etiopie se opět ocitá na hraně ozbrojeného konfliktu. V některých regionech země, včetně severoetiopské Tigraje, se v poslední době rozhořely tvrdé bojové střety. Povstalci tam obsadili letiště a v dotčených oblastech jsou vážně omezeny dodávky i fungování mobilních sítí. Země tak čelí hrozbě obnovení rozsáhlé vnitřní nestability navzdory předchozím snahám o stabilizaci po předchozích válečných krizích. A pojďme také na sport. Čeští fotbaloví reprezentanti vstoupí dnešním zápasem Ligy národů proti Chorvatsku do nové éry. Poprvé se představí pod vedením španělského trenéra Santiho Denii, který po mistrovství světa na lavičce nahradil Miroslava Koupka. Favoritem zápasu je chorvatský tým vedený kapitánem Lukou Modričem. Český celek trojnásobné medailisty ze světových šampionátů v dosavadních šesti vzájemných duelech ještě neporazil. Přímý přenos před zápasovým studiem sledujte na ČT Sport o 19.30. Už od 15 hodin dnes ale otevírá všem fanouškům brány také Repre Fanfest, což je fanzóna přímo u stadionu s bohatým programem, a to až do úterního večera. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Dnes dorazí do Znojma na 40 historických traktorů z Dolního Rakouska. Cílem jejich cesty je parkoviště u plovárny Louka, kde budou k vidění od 10 až do 16 hodin. Traktorová přehlídka se tak propojí s dnešním Burčák Festem, který opět láká třeba na soutěž ve šlapání hroznů bosýma dívčíma nohama. Z Brna Jitka Valášková.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Dnes očekáváme jasno, ty polojasno. Co se týče teplot, záleží na tom, kde budete. Co se týče většině území, maxima až na 22 stupních. Na severu a severovýchodě počítejte s maximem na 19 stupních Celsia.
3: A teď už nás čeká skvělá muzika. Kuba Urban za vámi, nebo před vámi, to je podle toho, kde máte rádio. A teď už činasky.

0: Alan Walker a taky sobotní dopolední Hit Radio. Za pár minut i Omi a Cheerleader a nebo novinka od Miley Cyrus. To všechno vám pustíme za chvíli, ale pojďme se ještě vrátit do toho včerejšího rána.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, protože včera jsme to vlastně ukončili, to znamená, že jestli jste byli připraveni na to, že v příštím týdnu budete v 7 hodin a 10 minut čekat u svých dveří s tím, že vám zazvoníme, vy otevřete dveře a bude tam hlídka Hit Radia, tak je jako dobrý, ale už je trošku pozdě. Kdo pak to mluví je, nebo kdo pak to zvoní, je za námi. A Šárka inkasovala včera ráno ve snídaní šampionů 50 tisíc korun. Hezky z ruky do ruky.
2: A někdo nám otevírá. Vy budete Šárka. A obrovský pes tady je. Pane bože. Pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám. Já nemám tak dlouhý kabel. Vy jste na nás normálně číhala 50 tisíc korun. Ještě jste na nás nepustila toho psa.
3: Já, ty to štěně.
2: To je štěňátko, když je vyšší než Jasmin.
3: Jo!
2: 50 tisíc korun, paní Šárka.
0: Já vřele doporučuji, abyste se podívali na náš Instagram, protože tam najdete to Šárčino štěňátko, které vypadá v podstatě jako takový poník. Ano, je to opravdu obrovský pes a Jasmin by na něm bez problému mohla i jezdit po obci.
4: Já jsem se koukal, to byl takový pes Falco z Nekonečného příběhu. Asi argentinská doga, dle mých poznatků si myslím.
0: No a mně se teda líbilo, jak paní Šárka říkala, vždyť je to štěňátko.
4: A mně by se líbilo, víš co, Jakube, vyhrát 50 tisíc korun.
0: Jo, a co bys si s nima udělal, prosím tě?
4: Co bych s nima udělal? Koupil bych si zimní pneumatiky na auto, protože na jedný mám bouly a říkal jsem si právě prokrastinace, nechám to jasně, na zimu, kdy to jasně bude nejdražší, to jsem přesně ano udělal. No a asi, jak je moderní dneska, poslal bych něco třeba do útulku pro pejsky, opravdu.
0: To je hezký.
4: Třeba 5 000 toho aspoň.
0: No, to je dobrý, to je pak dobrý. Takže vidíte, Filip si plní svoje praktické sny, vy si samozřejmě můžete případně jako splnit nějaký svoje lepší sny, třeba nejenom pneumatiky, já nevím, dovolená, jo, za 50 se ženeš dobrou dovolenou.
4: To určitě, to určitě.
0: Myslím, že určitě.
4: Takhle, když nevezmeš manželku a děti pojedeš sám, tak to bude pěkná dovča.
0: Možná budete mít i tendenci se nevracet, přátelé, ale ono za těch 50 tisíc se jednou vrátit prostě budete muset. Omi a Cheerleader, no a vy poslouchejte i nadále Hit Radio, protože kdo pak to zvoní, je sice za námi, ale my pro vás chystáme už brzo něco dalšího. Tak hezké dopoledne.

0: Hrajeme vám novinku od Miley Cyrus. Právě teď. My jsme Hit Radio. Hezkou sobotu. Další velké hity vás čekají za chvíli. No a taky nás čeká babí léto. Taky ho máte rádi. Taky se vlastně na něj hodně těšíte. Pro mě osobně je to jedna z těch jako nejhezčích, zároveň teda taky nejkratších částí roku, když to vyjde. Babí léto, když už se jako pomalu, ale jistě s tím létem jako rozloučíme a ono přece jenom ještě na poslední chvíli o sobě dá vědět a vzhledem k tomu, že už jsme oficiálně odstartovali podzim, tak v tom příštím týdnu to bude víc než podařené, protože meteorologové slibují, že teploty v příštím týdnu se budou někde pohybovat dokonce okolo 25 stupňů. Začínat to bude už vlastně dneska částečně, nabíhat to bude tak nějak jako pondělí, úterý, středa, čtvrtek. To znamená, že většinu toho příštího týdne budeme mít opravdu hezké počasí a typické babí léto, tak jak ho máme rádi. Tak si to užívejte, zejména pokud jste spojili třeba to pondělní volno s nějakou ještě, nevím, další dovolenou. Myslím si, že jestli se budete pohybovat tady u nás po Čechách, tak že to padne na úrodnou půdu. Zkrátka, počasí bude skvělý. David Guetta, Teddy Swims, Tony Senai, Gun, Gun, Gun. I tohle je muzika a tohle je velký hit, který uslyšíte za chvíli.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo, a taky chceme na babovku.
3: Babovku, babovku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro u Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Volejte auto dobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
10: Under Armour makes you better.
11: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.

0: 2000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing. A Lost Frequencies nebo Lady Gaga už za chvíli hudebně u nás na Hit Radio. Stále přejeme dobré sobotní dopoledne. No a jestli máte rádi fotbal, tak si myslím, že byste teď měli být v pozoru, protože nás čekají vlastně premiéra nového trenéra, jo, to je zásadní. Čekají nás dva zápasy fotbalové reprezentace a k tomu taky jedna pěkná akce, která se jmenuje Reprefest. Jedním z hlavních činitelů celého toho Reprefestu je Filip Lejček. Nevím, jestli ho znáte, ale to je opravdu velmi sympatický moderátor Hit Radia, je tady s námi. Dobrý den, Filipe.
1: No dobrý den, já bych vás chtěl samozřejmě pozvat, abych řekl správně ten název Repre Fan Fest, protože okay. Je to pro vás, pro fanoušky. Takže pokud máte rádi fotbal, určitě to nezačíná v Edenu jenom tím zápasem, ale mnohem dřív. Tedy dneska můžete dorazit od 15. hodiny do 21. a tenhle ten Fan Fest běží až do úterý, to znamená i v neděli, pondělí o svátek a zároveň v úterý. My samozřejmě dneska hrajeme s Chorvatskem večer a v úterý s Anglií. Těšit se tam můžete na fotbalový turnaje, otevřený trénink reprezentace, autogramiáda tam bude taky samozřejmě nějaký ten DJ, soutěže o ceny, dobré jídlo, no a samozřejmě taky ty domácí utkání.

0: ani repre s velkými týmy Chorvatsko a Anglie. Samozřejmě favoriti nejsme na tyhle zápasy, ale tím, že přijdete dopředu, tak dáte vlastně už reprezentaci takový ten impuls, že jim držíme palce všichni.
1: Že jsme ten 12. hráč.
0: 12. No. hráč, ano.
1: Ještě můžeme dodat, že další náš takový bezvýznamný kolega, pan Pelnář, který...
0: ten to bude moderovat zítra.
1: Ano, ten provází dokonce všechny ty zápasy, to znamená, že zítra se na něj taky můžete těšit. No a prosím tě, tip na výsledek, no, já to potřebuju vědět, jako, chci to z tebe dostat.
0: No, hele, takhle, já bych samozřejmě rád řekl, že hodně vyhrajeme, ale já budu hodně optimistický a řeknu, že dneska porazíme Chorvaty 2-1, byť hodně lidí si bude klepat na čelo, protože Chorvati jsou favoriti, ale já věřím Čechům, já jsem patriot.
1: Hele, ještě jsem se díval, teď mi řekni, jestli je to správně nebo ne, Luka Modrič,
0: ano.
1: Asi 45-letý stále hraje?
0: No počkej, tomu není 45. 41, myslím, počkej, já to jdu se podívat.
1: Dobře.
0: Luka Modrič, jo, 9. září 18, takže teď na oslavil 9. 41. narozeniny. Hele, hraje dokonce místo, aby se dal do ústraní, tak šel hrát do AC Milan, což pořád je jako hodně dobrý klub. No a lítá tam prostě, když je mu 20 na tom hřišti.
1: A uvidíme ho teda normálně.
0: No měl by hrát dneska, je to kapitán chorvatské reprezentace a největší hvězda jejich.
1: Tak držíme palce, ať to dneska dopadne a samozřejmě Repre Fan Fest a když jo, tam dorazíte, tak nezapomeňte Filipa moc pozdravovat. Jo, to jsi vlastně ty.
0: To jsem já.
1: No jo, Ježíš Maria.
0: Doražte.

Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: hrajeme Lady Gagu a její Abracadabra. Mimochodem čerstvá maminka Lady Gaga dlouho to tajila. On už pak jednou to prostě neutajíte, to je jasná věc, takže ji samozřejmě gratulujeme, přejeme, ať je to zdravé a ať má spoustu dalších radostí, nejenom po té hudební stránce, protože předpokládám, že ta půjde trošku stranou teď, ale ať se jí daří i po té rodinné stránce, myslím si, že ta holka si to zaslouží už jenom vzhledem k tomu, kolik musela obětovat hudební kariéře. Takže Lady Gaga za námi, no a vybíráme další velké hity, které tady budou za chvíli, Luis Capaldi, Lenny a nebo Felix Jan. No a chystáme na 11. taky další čerstvé zprávy, tak si na ně počkejte.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.cz.
10: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
11: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Kam utíkáš?
13: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
12: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
13: A rolety mají taky?
12: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
13: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
14: H plus M. Studio stínící techniky na velké Michalské ve Znojmě.
15: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
16: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra. Až do 29. září. Kaufland.
17: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
18: No jistě.
17: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
18: No jistě.
17: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
18: No jistě.
17: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
19: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio je s vámi před 11. hodinou. Víte, co to znamená? Už za chvíli máme pro vás hity k obědu. A zajímá nás, co vaříte. Tak se na to připravte. 777-937-777. Další zprávy za chvíli.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Šéfe, kam jdeme letos na večírek? Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
3: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
4: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, za chviličku 11. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna včera schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Měla by nově platit 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Řeka Bílina se po téměř půl století vrátí zpátky do přírodního koryta. Tok byl sveden do 3-kilometrového potrubí, protože voda ohrožovala těžbu uhlí. Povodí Ohře na korytě mezi Mostem a Chomutovem zahájilo hlavní stavební práce. Ty by měly skončit v roce 2028 a vyjdou na víc než 120 milionů korun. A pojďme také na sport. Hokejový útočník Filip Chytil z Vancouveru je s poraněným ramenem z přípravy na Marotce a přijde příští týden o začátek sezóny NHL. Generální manažer Canucks Ryan Johnson kanadským médiím řekl, že problémy by měly být svalového charakteru. Lékaři budou zdravotní stav 27-letého Chytila, jehož kariéru poznamenali otřesy mozku, hodnotit v týdenních intervalech. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Do finále míří festival seriálky.

0: meteory. Počítejte s 15 stupni Celsia.
1: No s Filipem vám přejeme dobré dopoledne, teď je 11. hodina, vy už připravujete oběd a nás zajímá, co dneska kuchtíte. Máme pro vás hity k obědu, tak se pochlubte na 777 937 777.

0: Radio City Brno.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj, i přesto všechno, a tohle je samozřejmě píseň, se kterou jsme začali dnešní hity k obědu, které si diktujete na 777-937-777. A bylo to mimochodem pro Tomáše, zdravíme do Valmezu. Tomáš si dělá na oběd zapečenou klobásku, peče v troubě prý, k tomu přihodí hranolky a svatou trojkombinaci, tedy hořtice, tatarka a kečup. Dobrou chuť, přátelé. A my pokračujeme, další zprávy chodí. Zdravíme do Varnsdorfu, tam je Monča, ta dělá klasiku, to znamená bramborový salát řízek, milujeme, skvělá věc. Já jsem si u mojej milovanej manželky řekl plněnou papriku, rajsku a knedlík. Výtečně, to jsem dlouho neměl, to je dobrá věc. No a aby jsme to spojili ještě s hudbou, tak tady mám od Lenky jednu zprávu, která by si přála Ves a Alane, což je jako velká devadesátková hitovka. A jak ona sama píše, rozhodla se prý dneska trochu čarovat. To znamená hovězí vývar, domácí drobení, bramborovej salát, vepřovej řízek, štrůdl a k tomu všemu ještě čeká, až chlap dorazí z hub. Tak teda, jako klobouček. Lenka tady píše, že odpoledne při formuli bude mít co dělat. Ano, ve 13 hodin se jede velká cena Azerbajdžánu, to znamená v Baku. Já se teda moc těším. My to zase nevyhrajeme, protože fandím Ferrari, takže to je úplně zbytečný, že ho se dívat, ale dívat se určitě budu. A pro Lenku i pro vás, pro všechny ostatní, kteří jste na příjmu Hit Rádia. Tady Ves a Alane a přejeme dobrou chuť a i vy si můžete nechat zahrát nějakou tu svojí. 777-937-777 a budeme rádi, když k tomu připojíte, co si dnes dáváte k obědu.

0: A hrajeme Spin Doctors, Two Princess. A my jsme Hit Radio. Hezkou sobotu a dobré dopoledne. Vždycky po 11. hodině, takhle o víkendu, pro vás máme ty největší hity k obědu. A o nich rozhodujete jenom a jenom vy. A to na 777-937-777. Tomu taky přihazujete, co dneska chystáte, jo? Jaký bude ten sobotní oběd. Tak, Stáňa píše, že je to kuřecí a vepřový špíz, bramborová kaše, odpoledne oslava mých narozenin a proto linecké koláčky, kanapky a vepřové a kuřecí řízečky. Fantazie, Stáňo, zdravíme a hlavně všechno nejlepší, jo, k těm narozeninám. K obědu máme smaženici a brambory a rajčatový salát a prosím, můžete zahrát něco letního, když nám přijde to babí léto. Děkujeme moc, Zdenka, něco pěkného, jsme starší generace, no tak stále vás posloucháme. Jo, tak mohli bychom něco, já, co tak asi dáme? Z osmdesátek bychom mohli vybrat Genesis s Philem Collinsem, That's All. A dáme ještě jednu zprávu, dopoledne z Nadekonic. Já dneska pro přítele a zedníka vařím rýži se směsí, se srnčí na zelenině a pro babečku bramborovou kaši se smaženým květákem. Jo a ještě je polévka uzená s kroupami a bude taky kynutá bochta s tvarohem a švestkami. Ty jo, tak to je docela šlichta. To znamená, že to máte jako na poměrně hodně dlouho, tak hlavně ať se nic nepřipálí, ať je všechno hotovo a přejeme dobrou chuť, jo? S Lenkou už za chvíli.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský?
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
11: Yes, sir!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
16: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt vokolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt, hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, skupina ČES a běžecké prodejny 3.

0: expert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt vokolo Príglu.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Star City a Adam Levem a taky Hit Radio. Dneska v sobotu dopoledne i půl dvanácté. Stále zjišťujeme, co dneska budete mít na oběd. A další zprávy, které dorazily od Evy třeba. Vařím plněné bramborové knedlíky s uzeným, také k tomu zelí, cibulka a prosím o zahrání Petra Muka. No jasně, tak není problém, Petr už je připraven. No a ještě se zastavíme v Novém Jičíně. Zdraví Vláďa dělá totiž vepřové závitky s anglickou a taky hermelínem, jo? Tak tohle jsou vaše obědové tipy, co dneska na sobotní oběd připravujete vy. No a k tomu vám hrajeme vaše oblíbené písně. Ty a já, Petr Muk, a za pár minut třeba Alesso a Heroes.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit rádiem. Zlepší si náladu.

0: Tohle už je dneska absolutní klasika. Nothing Else Matters, Metallica a Hit Radio, které je s vámi i lehce před 11:45. To znamená, že nám zbývají už opravdu jenom dvě písničky, jak to tak vidím, které jsou přesně podle vás a podle vašeho gusta a jsou to hity, které vám hrajeme k obědu. Eminem s Rihannou a za pár minut taky DJ Semi, to je pro Radka, který mimochodem na dnešní oběd chystá přesně nic. Tak je skýlo. A mimochodem, když už jsme u té Metaliky, tak ještě musíme zdravit do Nového Města, protože Richard nám napsal, že manželce Martině by měla letět zrovna tahle píseň Nothing Else Matters, a to proto, že dneska připravuje dýňové risotto. To je přesně to jídlo, které je takzvaně podzimní, takže to jste to vychytali naprosto správně. Za pár minut další hity, my jsme Hit Radio.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Jsem hrdina, jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se
7: to má podařit. Milí posluchači, opět vyrážíme přímo za vámi, obyvateli příměstských částí města Znojma. Každá část města má své konkrétní potřeby a právě lidé, kteří v ní žijí, je znají nejlépe. Proto chceme zrekapitulovat již odvedenou práci a společně se pobavit o tom, co je možné ještě udělat. Postupně navštívíme Hradiště, Přímětice, Kasárna, Mramotice, Konice, Popice, Louku, Oblekovice, Načeratice a Derflice. Přijďte za námi. Časy a místa jednotlivých setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na osobní setkání s vámi, Jakub Malečka, místostarosta města Znojma.
8: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekej dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
9: Zaostřeno na region.
10: Jak oslaví brněnské Žabovřesky svátek svatého Václava a jaké změny se v městské části odehrály během prázdnin. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou brněnských Žabovřesk Filipem Lédrem. Také na našem webu a na iradia.cz.
11: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
12: MSV 2026.
11: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
13: Září jeden naplno, soutěžte o tiskárnu.
14: Tiskne, kopíruje, skenuje.
13: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
14: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete. Tisknu levně
15: CZ. Náplně hned.

0: tuším, že tohle byl nějaký rok 2002. Co jste zrovna tehdy dělali? Jen si vzpomeňte, DJ Sammy a Jenu a Heaven těsně před pravým polednem u nás na Hit Radio. Tak stále hezkou sobotu, za chvíli už se klidně chopte svého oběda, který jste doteď připravovali, a přejeme vám dobrou chuť, a my vám k tomu samozřejmě budeme hrát další velké hity. Pokračujeme za pár minut s Michaelem Jacksonem, ale čekají nás i zprávy, a to ve 12.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
4: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanivbrne.cz.
5: Rádia.cz Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Současní maturanti budou mít kvůli omezeným místům na vysokých školách výrazně stíženou pozici. Vláda totiž v návrhu státního rozpočtu pokrátila vysokým školám finanční prostředky. Podle České konference rektorů tak univerzity nebudou moci přijmout silné populační ročníky. Zatímco poptávka studentů roste, rektorům chybí miliardy korun na udržení kapacity a kvality výuky. Hrozí tak, že řada talentovaných mladých lidí se na vysokou školu nedostane vůbec. Češi při nákupech stále častěji odmítají vytahovat peněženky a jednoznačně dávají přednost platebním kartám. Vyplývá to z nového průzkumu, podle kterého bezhotovostní platby v tuzemsku naprosto dominují. Kartou dnes lidé platí nejen ve velkých obchodech, ale čím dál častěji i za drobné nákupy. Hotovost ale v peněženkách úplně nekončí a mnozí dál nosí pro jistotu nebo k lepšímu hlídání výdajů. A pojďme také na basket. Stephen Curry přidá v dresu Warriors další dvě sezony. Čtyřnásobného šampiona NBA čeká již 18. ročník ve stejném týmu a je tak nejdéle sloužícím aktivním hráčem v jednom klubu. 38-letý basketbalista podepsal novou smlouvu podle ESPN na 2 roky a 116 milionů dolarů, tedy téměř 2,5 miliardy korun. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Na vyhlášenou podzimní akci lákají v pondělí brněnští strážníci. Na dopravním hřišti u Riviery proběhne mezi 10. a 17. hodinou den s městskou policií, na kterém nebudou chybět ukázky všech složek integrovaného záchranného systému, přehlídka současných i historických uniform nebo soutěže. Z Brna Jitka Valášková.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: No, počasí nás čeká teď v následujících dnech velmi pěkné, protože se blíží babí léto. Ačkoliv už máme podzim, tak léto ještě naposledy vystrčí růžky a vlastně začíná to už dneska. Nejvyšší teploty do 22 stupňů, pršet by rozhodně nemělo. Počítejte s tím, že jenom na severu a severovýchodě naší republiky se teploty udrží někde pod 20 a jestli se pohybujete na horách, teploty budou maximálně do 12 stupňů. Ale sobota pokračuje i po pravém poledním, s vámi je Kuba Urban, Hit Radio, no a taky ty největší hity. A když největší, tak Michael Jackson.

Krištof a jejich Rubikon. Máme 7 minutek po pravém poledni a vy posloucháte Hit Radio. Dobrá volba, děláte skvěle, hezkou sobotu. Jestli máte doma takový ten robotický vysavač, jak vysává za vás a vy se na něj jenom koukáte, případně mu určuje

víte, kde by to mělo vysát přes mobilní aplikaci, tak bacha na něj, já bych ho dneska zkontroloval. Některým robotickým vysavačům už totiž obývák začíná být poměrně malý. Na německé dálnici A3 musela zasahovat policie kvůli robotickému vysavači. Ano, na dálnici. On si to totiž úplně v klidu šinul levým pruhem mezi auty. Tohle se opravdu jako skoro nemohlo stát, ale je to reálná věc. Když si to zadáte do Google, tak vám to vyjde. Policisté ho nakonec odchytli a jako zjištěnou věc naložili do služebního auta. Já mám samozřejmě k tomuhle nějaké dvě teorie, jo. Buď ho omylem tedy majitel přepnul do režimu autobán, což teda nevím, jestli tam je, anebo už měl zkrátka uklízení plný zuby, prásknul dveřma a vyrazil za svobodou. Jinak si to nedovedu vysvětlit. No každopádně v levém pruhu německé dálnice platí jedno, když nevysáváš alespoň 200 km za hodinu, tak uhni doprava. Já bych se přece jenom na toho vašeho mazlíčka domácího, robotického dneska podíval, nějak mu promluvil do duše, ať něco podobného nedělá. Má to samozřejmě jednu obrovskou výhodu, jo. Jak známe české dálnice, že kdyby vjel na D1, tak se podle mě propadne do první díry. Tohle je Shakira. A tohle je hymna fotbalového mistrovství. Dáme si daj daj, právě teď.

0: ideální saxofon pro sobotní poledne. 15 minutek po 12. No a další muzika vás čeká. Stejně tak jako jedna překvapivá zpráva. Teda nevím, jestli jste to věděli, mě to dneska teda celkem zaskočilo. Je to zpráva ze včerejšího večera. Jestli sledujete sport, tak vám určitě jméno Barbora Sémanová si něco říká, jo. Je to naše nejúspěšnější plavkyně, je to vlastně teď tuším čerstvá mistryně Evropy a už její jméno na závodech neuslyšíme, no jo. Teda ne, že by jako nestartovala. Ona normálně plavat bude dál, ale vdala se. A to za jméno velmi slavné. Protože až bude příště zase skákat přímo do bazénu, tak už se bude jmenovat Barbora Šupenič. A jestli vám to jméno něco říká, tak ano, on je ten, který šokoval zlatem z mistrovství světa. Aleksandr Šupenič, vynikající to šermíř a už jsou normálně manžele. Takže gratulujeme v tomhle případě, protože oznámeno to bylo včera na jejím Instagramu, tak jenom abyste se nedivili, až příště se zase budou sčítat nějaké úspěchy a to třeba právě z bazénu, tak Barbora Sémanová už je Barbora Šupenič. Abyste nebyli zbytečně zmatení. Tohle je klasika od Meredith Brooks. Bitch. A taky Robbie Williams. To všechno vám budeme hrát už za chvíli.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
6: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě 500 korun? Zastavte se v Baumaxe, nakupte v oddělení domácích potřeb a zahrady nad 2,5 tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
9: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo.
10: MSV 2026.
9: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
11: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

velkolepá hudební spolupráce Martin Garrix, Macklemore a Patrick Stump. A taková malá vzpomínka, jo, na léto, Summer Days. Mimochodem, okolo Macklemora se teď jako hodně dělo, hodně se to okolo něj točilo. On má totiž najednou volno v kalendáři, teda už vlastně zase ne, jo, ale Ed Sheeran ho tak nějak jako vyprovodil ze svého amerického turné, protože americký rapper Macklemore vlastně skončil jako předskokan turné Eda Sheerana, a to poté, co během koncertu veřejně podpořil Palestince a taky zahrál jednu protestní skladbu. No a Ed Sheeran říká, dobře, tak takhle to nepůjde, a vlastně to skoncoval se všema předskokanama a nakonec to turné dokončí úplně sám. No ale Macklemore toho vlastně využil. Najednou měl volno v kalendáři a říká, dobře, tak já oznámím svoje vlastní turné, které se dokonce jmenuje Free Palestine Tour. Zatím má 3 evropské zastávky, Dublin, Paříž a taky Londýn, ale další zastávky by prý měly přibývat. Celý ten výtěžek chce věnovat organizace. No a oznámení začal vlastně docela výmluvně, trošku si rýpnul, jo, do toho Eda Sheerana a říkal, jak všichni víte, můj program se teď trochu uvolnil, ha. No takže Macklemore vlastně bez toho turné jako dlouho nevydržel, jede si vlastní a tak nějak vlastně toho celého využije. Teď už Miraj a Anděl a za pár minut třeba David Guetta s Kelly Rowland. Zazpomínáme na její hudební spolupráci s názvem When Love Takes Over. My jsme Hit Radio, tak hezkou sobotu. Sedí anděl na střeši.

Pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Jeden velký hit za druhým a k tomu patří také Nico Santos, Human Being. Já jsem Kuba Urban, no a popřeju vám krásné odpoledne, nejlépe samozřejmě u nás, na Hit Rádiu, protože to počasí k tomu svádí, přátelé. Vypadá to, že dneska vlastně bude docela pěkný den. Nejenom dneska, ale meteorologové to slibují na celý příští týden, takže hurá, hurá, vítej babí léto. Už se nám chybělo. Tohle jsou Coldplay a We Pray, tohle je muzika, kterou vám ještě zahrajeme do jedné hodiny. No a společně se slyšíme zase brzo u nás na Hit Rádiu.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
3: Půjdeme na Sněžku?
4: Já chci hlavně na kolo.
5: A co ta herní krajina?
3: Jo, a taky chceme na Bobovku.
4: Babovku, Bobovku.
5: To nemůžem dneska všechno stihnout.
6: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
8: Zdravotní sestřičky, tahle zpráva je pro vás. Dětský hospic Dům pro Julii v Brně pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Aby pomohl ještě více rodinám, rozšiřuje svůj tým o zdravotní sestry do odlehčovací služby. Hledáme zdravotní sestry, které chtějí spojit svou odbornost s hlubokým smyslem a sebeuplatněním v péči. Budeme rádi, když se přidáte do našeho týmu. Více na www.dumprojulii.com.
9: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekej dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
10: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt v okolo Príglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt v okolo Príglu.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: vám hezké popoledne, ladíte Hit Radio City Brno, no a my už se podíváme na další zprávy, ale ještě předtím samozřejmě pohled na silnice. Takže zdravím všechny řidiče, kteří se tam aktuálně pohybují nebo kteří se tam chystají. Pojďme na to. Co se děje v Brně? Tak v Brně Židenicích na křižovatce ulic Klíny a Jilkova bouralo osobní auto s autobusem. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. D1 190. km na sjezdu ve směru na Prahu havarovala motorka. Projíždějte se zvýšenou opatrností. V Brně v Podkesově ulici na úrovni Lesné ve směru na Žabovřesky bourala dvě osobní auta. Nehoda je odklizená na krajnici. Projíždějte se zvýšenou opatrností. No a D1 ještě jednou 178. km ve směru na Brno, tak tam na sjezdu bourala dvě osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Na příjezdu do Brna od Pohořelic u dálnice D1 bouralo osobní auto s kamionem. Projíždějte se zvýšenou opatrností. No a Brně Královo pole, Červinkova ulice, tak tam je komunikace neprůjezdná kvůli pořádání fotbalového utkání, tak s tím počítejte. A ještě se podíváme na Vyškovsko, na příjezdu do Slavkova u Brna od Křenovic jelo osobní auto do Příkopu. Projedete s omezením. Tak je toho dost, dávejte si pozor, ať nemusíte být další v pořadí. No a pokud by náhodou jste potkali na cestách něco, co bychom měli vědět, tak budeme rádi, když nám dáte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Díky za to a šťastnou cestu.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
8: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Češi při nakupování dávají přednost platební kartě před hotovostí. Preference digitálních plateb vzrostla na rekordních 61% a 80% Čechů by kartou platilo při každém nákupu, pokud by tato možnost byla všude k dispozici. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Mastercard. Kůrovec by mohl příští rok znovu napáchat větší škody. V Krkonoších letos jeho výskyt výrazně klesl. Správa Národního parku ale kvůli suchu a oslabeným stromům očekává v příští sezóně nárůst. Jaká opatření správa parku chystá, ví vedoucí odboru péče o Národní park Václav Janca.
9: Tam, kde můžeme, tak v tuto chvíli zpracováváme tohle dřevo, tyhle ty stromy vytahujeme a sanujeme a samozřejmě z analýz, kde v letošním roce teď na podzimu, kde přes rok byl kůrovec, tak se dá předpokládat, že příští rok v těchto místech může být znovu.
8: Na příští sezónu proto správa parku připraví v lesích pokácené stromy, které kůrovce přilákají a pomohou zachytit její první rojení. Francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil, že by se mohl ucházet o třetí prezidentský mandát. O další mandát by se však mohl ucházet po pauze, kterou si vyžaduje francouzská ústava. Macron je nejmladším francouzským prezidentem od konce druhé světové války. No a Brit George Russell z Mercedesu odstartuje z prvního místa do velké ceny Formule 1 v Baku, která se pojede netradičně v sobotu.

Vypadá to tak, že Češi údajně znovu objevují podzimní dovolenou. Pro mnoho lidí totiž znamená konec srpna také konec dovolených, ovšem podle zkušeností cestovatelů je právě podzim velmi zajímavým obdobím pro cestu do zahraničí. Tak třeba Řecko, to má po létě stále co nabídnout. Konkrétně Kréta patří mezi destinace, kde může být začátek podzimu stále vhodný pro koupání. Itálie je taky moc příjemná, především města mohou být v září a říjnu daleko pohodlnější než během žhavého léta. No a Chorvatsko si my Češi dlouhodobě spojujeme především s letní dovolenou u Jadranu. Všem podzim může překvapit a poskytnout úplně jiný zážitek. No a pokud třeba nechcete k moři, můžete vyrazit do Alp. Rakouské Alpy, německé Bavorsko nebo severní Itálie nabízí v tomto období úplně jiný typ cestování. Barevné lesy, horská jezera a menší města mohou být ideálním cílem pro několika denní pobyt. No a velkou výhodou je možnost spojit výlety i s wellness a hezky se tam zahřát. Tak co říkáte, je to inspirace třeba i na další volný víkend, respektive volný víkend a prodloužený víkend, ten máme tentokrát, no a ten za měsíc v říjnu připadá na středu, tam to chce 2 dny dovolené, no a máte dovolenou jakoby vyšitou tedy v pondělí a v úterý, když si vezmete volno, tak se vám to trošku krásně protáhne a můžete vyrazit, tak přeju šťastnou ruku při výběru. No a tohle to už je Offenbach a song s názvem Be Mine. Letí vám všude tam, kde ladíte Hit Radio City Brno. Přeju vám

0: Upřímně se přiznám, že když je víkend, tak trošku mám problém udržet některé věci, které jsou v kalendáři. Tedy narozeniny, svátky, to, co se děje, že člověk prostě tak nějak vypne a je trošku jinde. Tak pokud jste na tom podobně jako já, tak aby se vám třeba nestalo, že dneska propásnete Andreju. Ano, dneska slaví všechny Andreji jméno, tak jak jsme vzpomínali, já jsem vás posílala před chvilkou na dovolenou do Řecka, tak je řeckého původu, no a do češtiny se dostalo z francouzštiny a znamená, že Andrea je mužná nebo taky odvážná. Takže zdravím všechny Andreji a speciálně posílám další song právě Andrejkám, no a taky jedné mé velké kamarádce, spolužečce Andreji Filkové, kterou tímto srdečně zdravím. Tak za chvilinku velké blahopřání Alvaro Soler a Sofia.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
7: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
8: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.
4: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Možná víte a možná se tam mnozí i chystáte, že zítra se běží tradiční běchovický běh, tak pokud jste se tam vypravili, jste přihlášení, tak vám samozřejmě budu přát hodně štěstí. Nicméně pokud jste třeba menší běžci a o to víc třeba máte rádi pejsky, tak by vám určitě neměl uniknout 5. Vinohradský psí den a zároveň 10. běh a pochod pro útulky v Brně. Ten se uskuteční v pondělí 28. září mezi 13. a 18. hodinou na Psí louce, je to ulice Tvrdonická, samozřejmě v Brně Vinohradech. Zahájení je ve 13 hodin, je tam plyšáková voříšky a dá taky soutěž kostým, páníček a pes. No a běh startuje 10 minut po 15. hodině. Běh a pochod pro útulky, no a můžu slíbit, že veškerý výtěžek celé téhleté akce je pomoc týraným a opuštěným zvířatům. Startovné jsou 200, děti mají vstup dobrovolný. Tak pokud zatím nemáte program, chtěli byste si zaběhnout,

0: Tak po téhleté Pink ve vysílání Hit Radio City Brno se můžete za okamžik těšit na kapelu Maroon 5. Pokud by vás zajímalo, jak se mají, co dělají, tak rozhodně nezahálí a neusnuli na vavřínech. Vydali chytlavý single s názvem Heroin letos v květnu, no a sází tam na energický zvuk, kterým se snaží vrátit ke svým kořenům a vůbec zvuku z počátku kariéry. V letních měsících odehráli sérii velkých evropských festivalů, například ve Francii, Itálii, Irsku a nechyběli ani na slavném festivalu BST, tedy British Summertime Hyde Park Londýn. No a my se teď vrátíme do roku 2014 a pokud jste je neviděli nikde v létě naživo, neměli jste to štěstí, tak si tady na vlnách Hit Rádia oprášíme song s názvem Sugar. Tak, ať se vám líbí.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
6: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
7: Kam utíkáš?
8: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
7: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
8: A rolety mají taky?
7: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
8: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
9: H plus M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
10: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazník

0: si ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce si vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
2: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
1: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
3: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. azpapír.cz.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Chystáte se usednout za volant nebo už tam sedíte? V tom případě by vám snad mohly přijít vhod naše dopravní informace. V Brně v Židenicích na křižovatce ulic Klíny a Jilkova bouralo osobní auto s autobusem. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. D1, 190 km na sjezdu ve směru na Prahu havarovala motorka. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Na Vyškovsku na příjezdu do Slavkova u Brna od Křenovic sjelo osobní auto do příkopu, projedete s omezením. V Brně v Králově Poli v Červinkově ulici je komunikace neprůjezdná kvůli pořádání fotbalového utkání. V Třebíči v ulici Augustina Kratochvíla mezi křižovatkami s Velkomeziříčskou a Trnavskou je komunikace neprůjezdná z důvodu prací na silnici. A dejte také pozor na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení. Tam počítejte se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. Přeju vám šťastnou cestu a případné vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Díky za to.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Senát zřejmě nabídne sněmovně vlastní novelu trestního zákoníku, která počítá s uzákoněním nepromlčitelnosti trestného činu vraždy. Doporučil to tento týden senátní ústavně právní výbor. Horní parlamentní komora o předloze rozhodne ve středu. Za dva týdny budou komunální volby, konají se 9. a 10. října. V těchto volbách ale nelze hlasovat na voličský průkaz. Volič tak může hlasovat pouze v místě trvalého bydliště ve svém volebním okrsku. Kde ho ale použít můžeme, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Ressler.
10: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém i nebydlí v Česku, a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
9: Ve volební místnosti tak zároveň obdrží úplnou sadu hlasovací.

Časí dnes polojasno až jasno a teploty 18 až 21 stupňů. No a podobně tomu bude i zítra a taktéž pozítří a konec konců vypadá slibně i celý následující týden. Hit Radio City Brno. Nicméně nepředvíhejme a užívejme toho, co máme. Tak pokud třeba zazimováváte bazén, tak možná byste do něj ve finále mohli ještě třeba na nějakou chvilku skočit. Co říkáte? Můj táta to třeba dělá, no tak já myslím, že by to docela šlo. Navíc, když svítí sluníčko a že se dneska opíralo do mého trička hodně fest, teple, tak si myslím, že by to šlo.

Pokud ještě zvažujete program na volné pondělí, tak bych pro vás měla jeden tip. 13 v současnosti zpřístupněných jeskyní v České republice totiž otevírá své brány i v pondělí, tedy na svátek 28. září. Jinak má část z nich obvykle v pondělky zavřeno. No a vy můžete využít kterýkoliv z dnů prodlouženého víkendu právě pro návštěvu krasového podzemí, které je s 99% vlhkostí velmi příjemným prostředím i pro dýchací cesty. No a ještě jedna specialitka na dnešek připravila jeskyně Balcarka pro děti od 5 let i jejich rodiče, školu malých jeskyňářů. Ale protože tento termín se velmi rychle obsadil, tak přidali organizátoři právě pro velký zájem i další termín, a to v sobotu 10. října. Interaktivní dětské prohlídky se uskuteční po celý den od 9 do 16 hodin. Tak pokud to chcete mít právě 10. října na jistotu, tak se telefonicky objednejte.

0: Pokud byste se chtěli teď vypravit na procházku a že k tomu hodně počasí láká, tak bych vás ráda pozvala třeba na náměstí Svobody, protože byste mohli spojit příjemné s příjemným na vinobraní, které na náměstí Svobody začalo včera. Potrvá do začátku října, no a čeká vás tedy 9 dnů plných zábavy, hudby a především moravského vína. Na místě najdete skoro 30 stánků, z nichž zhruba 1/3 patří moravským vinařům. No a kromě desítek vzorků k ochutnání si můžete taky užít každodenní kulturní program, cymbálovou muziku či bohatou nabídku občerstvení. Tak vyražte a pochutnejte si.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého

0: konťáku.
1: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství Petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje Petky konkrétně podle barev.
0: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové Petky?
1: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
0: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
1: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
0: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
1: Přesně. Každá Petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
0: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Půjdeme na Sněžku?
4: Já chci hlavně na kolo.
3: A co ta herní krajina?
5: Jo, a taky chceme na babovku.
4: Babovku, babovku, babovku.
3: To nemůžem dneska všechno stihnout.
6: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma

0: 5000 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
1: Yeso!
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace.cz. Vaše lesy České republiky.
4: Zaostřeno na region.
5: Jak oslaví brněnské Žabovřesky svátek svatého Václava a jaké změny se v městské části odehrály během prázdnin. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou brněnských Žabovřesk Filipem Lédrem. Také na našem webu a na iradia.cz.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za roč.

Možná máte doma spoustu práce, nicméně ta počká, ta rozhodně nikam neuteče. Ale víte, co uteče? To krásné počasí. Takže ho pojďme využít a vypravit se třeba na procházku. Zvu vás do lesa. Zlatý podzim, to je taková aktivita a soutěž, kterou pro vás vyhlásili lesa. Není to jenom tak ledajaká soutěž. Vy tam můžete najít 3 lesní zlaťáky. Každý v hodnotě 1000 korun. No a vy za ně potom můžete získat med, zvěřinu, biohovězí nebo palivové dříví a nebo třeba poukaz na vánoční stromeček. Takže kde dneska hledat? Tak dneska máme sobotu a já bych vás docela ráda pozvala a poslala na okružní cestu Vohančický křížek. Je součástí cyklotrasy na Tišnovsku u křížení se žlutou značkou do Deblína. Je tam skvělý výhled na Tišnov přes osadu Závist. Tak pokud tam chodíte, tak určitě víte, o čem mluvím. No a teď vám dám ještě správnou indicí. Je to tam, kde se žlutá značka potkává s cyklostezkou. Můžete právě na vlastní oči spatřit Závist s velkým Z. A samozřejmě taky Tišnov a taky s

0: jste si v průběhu září u nás mohli přijít na pěkné peníze. Soutěž Kdo pak to zvoní? Tak já doufám, že alespoň někteří z vás si na ně přišli, že jste otevřeli po ránu, že se vám nevadilo, že jste třeba vyběhli v pyžamu nebo s kartáčkem na zuby v puse, a nebo že jste dokonce vyhráli výhru nejvyšší. Tak o tu se hrálo včera. Jak to vypadalo? Padla. Ano, padla, rozdáno. Je to pryč? A Kdo pak to zvoní? Doufám, že se zase někdy vrátí, protože myslím, že u vás zaznamenalo obrovský úspěch.
1: 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 tisíc korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
2: Já, ty to štěně.
1: To je štěňátko, je vyšší než Jasmin.
2: Vy jste na mě takovou radou.
1: 50 tisíc korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 tisíc neubrala. 10x5. 50 tisíc korun, tak moc gratulujeme.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka suvít za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
5: Kam utíkáš?
6: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
5: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Climax.
6: A rolety mají taky?
5: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
6: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
7: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
8: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
9: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
10: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
11: Milí posluchači, v průběhu září se opět vydáme za vámi, obyvateli příměstských částí. Postupně se setkáme na Hradišti, Přiměticích, Kasárnách, Mramoticích, Konicích, Popicích, Louce, Oblekovicích, na Čereticích a Derflicích. Chceme slyšet přímo od vás, jak se vám ve vaší části města žije, co vám chybí a co bychom podle vás mohli změnit nebo zlepšit. Právě vaše zkušenosti a podměty jsou pro další rozvoj jednotlivých částí důležité. Konkrétní časy a místa setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Bohumila Beranová, místostarostka Královského města Znojma.
12: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
13: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
16: Na Hit Radio pro tebe máme dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Přeju pěkné sobotní odpoledne a zdravím v tuto chvíli na silnice. Pojďme se podívat, jak to kde stojí, jezdí a nebo kde se nám bouralo. V Brně Židenicích na křižovatce ulic Klíny a Jilkova bouralo osobní auto s autobusem. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Na Vyškovsku v Bošovicích ve školní ulici bourala dvě osobní auta. Projedete s omezením. Taktéž na Vyškovsku mezi Drysicemi a Ivanomicemi na Hané bourala motorka. Nehoda je se zraněním. Projedete s omezením. A dejte si pozor také v Rousínově na Sušilově náměstí. Tam máme taky dopravní nehodu dvou osobních aut. Projedete s omezením. No a rovněž pozor na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení. Počítejte se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. Přeju vám šťastnou cestu a případné vaše info volejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 720 890 848. Díky za to.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hraje.
4: Náplně hned.
5: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Uživatelé e-dokladů, s nimiž se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální agentura provedla změny kvůli stabilitě systému během voleb. Instalace trvá jen krátce, proto jí agentura doporučuje udělat co nejdříve. Hasiči se častěji potýkají s lesními požáry. Jen během letošních letních prázdnin museli řešit přes 1800 případů, což je nejvíc za posledních 5 let. Jaké jsou nejčastější příčiny, uvádí mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
8: Roli hrály samozřejmě povětrnostní podmínky, zejména velké sucho. Nejčastější příčina je v případě přírodních požárů vždycky stejná a je to nedbalost. Požáry vznikají od táboráků, nedopalků, turistických vařičů, ale taky při zemědělských nebo lesnických pracích.
7: Hasičskou techniku je k ohni náročné v přírodě dostat, proto lesníci začali klestit v lesích průseky, které by tu cestu měly usnadnit. Papež Lev 14. na setkání s migranty, jímž započal druhý den své návštěvy Francie, vyzval ke spolužití v důstojnosti a míru. S migranty se setkal v pařížském diecézním centru, které přistěhovalce podporuje. No a teď jedna veselka. Nejlepší česká plavkyně Barbora Sémanová se provdala za mistra světa v šermu Alexandra Šupeniče. Čtyřnásobná mistryně Evropy to oznámila na Instagramu. Gratulujeme.
0: No a pojďme se podívat na počasí. Dnes počasí jako vymalované a zítra to bude podobné. Ráno skoro jasno, v údolích se může lokálně objevit nějaká ta mlha, ovšem postupně se bude vyjasňovat, no a teploty ty budou šplhat vysoko. K 19, maximálně 22 stupňům Celsia.
6: Hit Radio City Brno.
0: Tak já doufám, že máte radost z tohoto skoro letního počasí a upřímně jsem si řekla, že celé září nevezmu ani punčošky, ani ponožky. A zatím jedu v pořádku, pořád takhle dál a přání a myslím si, že mi bude počasí přát i do října. Sice když bylo jeden den ráno 9, no pospíchala jsem, šla jsem skutečně rychle.

Přestože do Vánoc, když se podíváte do kalendáře, tak zbývají ještě 3 měsíce, tak v některých jihomoravských městech již přípravy běží v plném proudu. Například Znojmo i Boskovice v těchto dnech hledají co? Vzrostlé jehličnany, které ozdobí jejich náměstí. Tak schválně, máte na svém pozemku vzrostlý jehličnan, který je rovný, hustý a souměrný a třeba byste se ho chtěli i zbavit? Tak pokud takový strom měří kolem 8,5, případně 12,5 metru, tak možná zachrání znojemské Vánoce. Dominantu Masarykova náměstí hledají taky Boskovice. Výšku smrku, jedle nebo důklesky by měla být kolem 10 až 20 metrů. Nabídky můžete posílat už jen do 9. října. Tak třeba kdyby se vám hodilo, že byste se zbavili i nějakého stromu, který už vám na zahradě hodně stíní, tak tohle to je výzva.

0: Tak kdybych nebyla tady, nicméně jsem tu s váma ráda ve vysílání Hit Rádia City Brno, tak bych možná se šla podívat na Creditas Autodrom Brno, protože právě ten hostí o tomto víkendu třetí ročník Porsche Festivalu, který se nese ve znamení oslav 75 let německé automobilky v motorsportu. Po závodní stránce program festivalu okoření série Porsche Sprint Challenge Central Europe. No a zítra se na závodní trať pro změnu vydají desítky vozů na spanilou jízdu. Ta začne v 11 hodin. No a návštěvníci budou moci také hlasovat o nejzajímavějším vystaveném voze v soutěži People's Choice Award. Vstup na Porsche Weekend je zdarma.
1: Domy.cz. Položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Maxi.
3: Noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Zdravotní sestřičky, tahle zpráva je pro vás. Dětský hospic Dům pro Julii v Brně pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Aby pomohl ještě více rodinám, rozšiřuje svůj tým o zdravotní sestry do odlehčovací služby. Hledáme zdravotní sestry, které chtějí spojit svou odbornost s hlubokým smyslem a sebeuplatněním v péči. Budeme rádi, když se přidáte do našeho týmu. Více na www.dumprojulii.com.
7: Kam utíkáš?
8: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
7: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
8: A rolety mají taky?
7: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
8: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
9: H+

0: Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
1: www.ham.cz.
2: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Vždycky, když slyším tuhletu písničku Galway Girl, tak si vzpomenu na naše hodiny angličtiny, kdy jsme měli doplňovat v písni chybějící slova a někdy tam má Ed Sheeran neskutečnou kadenci a bylo obrovsky těžké to všechno zachytit. No tak to taková malá vzpomínka u mě zpátky, no a teď se pojďme podívat spíš dopředu, respektive do toho, co se děje aktuálně právě teď. Fanoušci seriálu, myslím, že mají teď velkou radost aktuálně, protože Mezinárodní festival seriálu, seriál Killer, se od středy tohoto týdne až do pondělí 28. září vrátil do Brna. Devátý ročník nabízí to nejlepší ze současné evropské seriálové tvorby se zvláštním zaměřením na populární Island a taky Nizozemsko. Centrum festivalu je opět v divadle Husa na Provázku. Projekce ovšem můžete vidět také v divadle na Orlí či v kinosále Televizního institutu na Dominikánské ulici. No a festival se zaměřuje taky na českou seriálovou produkci a právě dnešní večer patří České televizi a premiéře jejího nového seriálu Kamarád, inspirovaného skutečným případem z periferní oblasti současného Česka. Premiéru osobně uvedou Kateřina Ondřejková, scénarista a režisér Petr Filipčuk a herečka Kateřina Falbrová.

0: Takový malý Hollywood. Tak o Hollywoodu to přímo nebude, ale o filmu rozhodně ano. Po 7 leté odmlce, která nasledovala po zdrcující ztrátě milovaného zpěváka Chestera Benningtona, hledají zbývající členové Linkin Park složitě cestu vpřed. Jejich společná minulost a letité přátelství v kombinaci se svěžím pohledem dvou nových členů kapely naštěstí zažehnou novou kreativní energii, která je zavede na cestu uměleckého znovuzrození. No a je tady taky nový film Unshatter. Sleduje kapelu od prvních setkání ve studiu v roce 2022 přes vydání nového alba From Zero až po velkolepý koncert v São Paulo a propojuje vzácné archivní záběry, strhující záběry z vyprodaných představení a upřímné rozhovory s členy kapely i jejich fanoušky. Zachycuje tak upřímný příběh o tom, co znamená znovu začít. Snímek vstupuje do limitované distribuce v kinech po celém světě, včetně České republiky, už zanedlouho, 30. září. No a za chvilku je tady, máme i my na vlnách Hit Rádia City Brno. Linkin Park, Somewhere I Belong.
1: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz

0: 2500 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: No a po cizince v tvojí zemi nás čeká samozřejmě další pohled na silnice a také krátké zprávy. Pojďme na to. Na dálnici D1 na 195. kilometru u Brna ve směru na Ostravu od Prahy došlo k nehodě osobního auta s kamionem v pravém pruhu. Počítejte se zdržením ve 4-kilometrové koloně. Na Vyškovsku v Bošovicích ve školní ulici bourala dvě osobní auta, projedete s omezením. Rovněž na Vyškovsku mezi Drysicemi a Ivanovicemi na Hané bourala motorka, nehoda je se zraněním, projedete s omezením. No a teď se vraťme do Brna Králova pole v Červinkově ulici, tak tam dejte pozor jenom na to, že komunikace je neprůjezdná kvůli pořádání fotbalového utkání. No a ještě pohled z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení. Tam počítejte se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. Tak toliko ze silnic od nás, pokud vy něco budete mít, tak budeme rádi, pokud nám pošlete hlasovkou své info na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Díky za to a šťastnou cestu.
1: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
2: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
2: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
3: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
4: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
5: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
6: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
9: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Češi při nakupování dávají přednost platební kartě před hotovostí. Preference digitálních plateb vzrostla na rekordních 61% a 80% Čechů by kartou platilo při každém nákupu, pokud by tato možnost byla všude k dispozici. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Mastercard. Mimo úrovňovou křižovatku Pražského okruhu a D5 čeká přestavba. Momentálně probíhají přípravné práce, které potrvají do 13. října. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
10: Naším cílem je nyní udělat nezbytné práce, abychom příštím roce mohli naplno spustit modernizaci, která výrazně zvýší plynulost dopravy, odstraní časté dopravní komplikace a zároveň vytvoří ideální podmínky pro budoucí rozšíření dálnic D0, tedy Pražského okruhu a D5, na 6 pruhů.
9: Křižovatka patří dlouhodobě k nejvytíženějším místům na Pražském okruhu. V Tatrách napadlo až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i laviny a splazy, varují lavinoví experti. V Tatrách platí první lavinový stupeň, což neznamená nulové riziko lavin. No a české tenistky se v nedělním finále poháru Billie Jean Kingové utkají o titul s Ukrajinou. Výběr kapitána Ilji Marčenka porazil v semifinále v Šenčenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2-0 na zápasy. Rozhodující bod získala Elina Svitolinová.
0: Tak slyšíte to, v Tatrách už první sníh, no a my tady ještě chodíme na boso. A možná nějakou dobu ještě budeme, protože i zítra jasno, ráno lokálně mlhy, nicméně odpoledne se bude vyjasňovat a teploty budou šplhat k 19 až 22 stupňům Celsia.
7: Hit Radio City Brno.
0: Tak já věřím, že si užíváte krásného sobotního odpoledne, no a doufám, že je tomu i v naší společnosti s Hitrádiem City Brno. Můžu slíbit za okamžik třeba Alex Warren nebo můj oblíbení Depeche Mode už za několik málo sekund. Tak vám přeju krásné odpoledne, no a slibuju samozřejmě další informace.

Pořád ještě září a říjen jsou vhodné měsíce na ženění a navdávání. Máte to tak, že jste se rozhodli se svou polovičkou do toho letos anebo v nejbližších měsících praštit? A kde to bude? Zvolíte klasiku, jako je obřadní síň, kostel, matrika, hrad, ale možná můžete zvolit daleko neotřelejší místo. Tak třeba v Brně se můžete nechat oddat přímo v zoologii.

zoologické zahradě na Mniší hoře, která nabízí jak venkovní, tak vnitřní prostory. No a svatební obřady se navíc vždy odehrávají v místech, které jsou součástí běžné návštěvnické trasy. No a úplně jinou atmosféru zase nabízejí industriální a technické památky. V Brně se v tomto ohledu vymykají vodojemy Žlutý kopec, který lákají velkorysým prostorem a cihlovou surovostí. No a svatební obřady tady ovšem chce málo kdo, třeba už jenom proto, že pronájmy vodojemu standardně začínají až po 18. hodině. Nicméně tady byste svatbu možná docela vylevnili, protože po obřadu společná večeře, tancovačka a šlus, jdeme domů. No a samostatnou kategorii představují potom ještě svatby pod širým nebem, tak mezi nejvyhledávanější lokality patří třeba park Špilberg se zahradou pod hradbami, nebo kolonáda v Denisových sadech, místodržitelská zahrada Glorie na Špilberku a také třeba Tyršův sad. Tak co? Inspirovala jsem vás. Pokud jste se rozhodli říct, že ano, tak možná o tom můžete aspoň přemýšlet.

0: Nechce se tomu ani věřit, ale příští rok to bude 30 let, co vyšla tahle ta skladba od Robbieho Williamse s názvem Angels. No a pokud bychom se měli právě v dnešní den otáčet ještě víc, tak právě dneska je to 57 let, kdy vyšlo poslední studiové album legendární kapely Beatles. Neslo název Abbey Road po slavném nahrávacím studiu, které leží ve stejnojmenné ulici a ve kterém skupina nahrála skoro všechny své písně. Neuvěřitelně nám to letí. Tak dáme něco čerstvějšího. Za chvilinku Poetika, mám pocit, že tě ztrácím.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Půjdeme na Sněžku?
5: Já chci hlavně na kolo.
6: A co ta herní krajina?
4: Jo, a taky chceme na Bobovku.
5: Babavku, babavku, babavku.
6: To nemůžem dneska všechno stihnout.
7: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
8: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti Ticketportal.cz.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.
4: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu. Hit
9: Radio. Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

Nejvyšší čas, abyste se ještě dneska, pokud nechcete zatmět, vypravili do lesa pro 3 lesní zlaťáky. Kde by se tam vzali? Ano, tak dali je tam Lesy města Brna, které pro vás připravili tuhletu speciální podzimní zlatou soutěž Zlatý podzim s Lesy města Brno. No a tyhle ty 3 zlaťáky, které tam každý den můžete najít, jsou schované. A teď vám řeknu, kde, abyste nemuseli prolézat úplně celé brněnské lesy. To byste to snad ani nestihli a bylo by to jako hledat jehlu v kupce sena, možná ještě daleko horší. Takže dneska je to kolem Vohančického křížku. Je součástí cyklotrasy Tišnovsko, ukřížení se žlutou značkou do Deblína. Víte kde? Skvělý výhled na Tišnov přes osadu Závist. No a pokud mám ještě uvést nějakou speciální indici, se žlutá značka potkává s cyklostezkou. Můžete na vlastní oči spatřit Závist s velkým Z a samozřejmě také Tišnov a také s velkým T a možná i ty žluté zlaťáky. Hodně štěstí!

0: Nevím, co aktuálně děláte teď vy, možná relaxujete, ale taková Avril Lavigne, tak ta vlastně taky trošku odpočívá po úspěšném turné Greatest Hits Tour a zároveň se soustředí na už dokončování 8. studiového alba. A proslýchá se, že by mělo přinést syrovější a emotivnější pop-punkový či rockový zvuk, který připomíná její starší úspěšné éry. Za chvíli ale pohled na její úplný začátek čeká nás song Skater Boy z debutového alba z roku 2002 s názvem Let Go.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
2: Kam utíkáš?
3: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
2: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
3: A rolety mají taky?
2: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
3: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
4: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
8: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
9: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
10: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Přesně za 2 minuty je to 17. hodina a s ní pohled na silnice. Na dálnici D1 na 195. kilometru u Brna ve směru na Ostravu od Prahy došlo k nehodě osobního auta s kamionem v pravém pruhu. Počítejte se zdržením ve 4-kilometrové koloně. V Brně v Králově Poli v Červinkově ulici je komunikace neprůjezdná kvůli pořádání fotbalového utkání. V Třebíči v ulici Augustina Kratochvíla mezi křižovatkami s Velkomeziříčskou a Trnavskou je komunikace neprůjezdná z důvodu prací na silnici. A pokud pojedete z Brna na Svitavy, tak za Svitávkou v místě dopravního omezení počítejte se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. Přeju vám šťastnou cestu do vašich cílů a případné informace od vás ze silnic čekáme na našem WhatsAppovém čísle 720 890 848. Díky.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Náplně hned.
7: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 korun na vybrané skladové vozy, která platí pouze do 30. září. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.brně.cz. Autopokorný. Prodej a servis vozů BYD.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Senát zřejmě nabídne sněmovně vlastní novelu trestního zákoníku, která počítá s uzákoněním nepromlčitelnosti trestného činu vraždy. Doporučil to tento týden senátní ústavně právní výbor. Horní parlamentní komora o předloze rozhodne ve středu. Moderní technologie mají získat větší prostor ve zdravotnictví. VZP chce usnadnit jejich cestu do běžné péče, kde mohou pomáhat například s diagnostikou, vzdáleným sledováním pacientů nebo organizací péče. Více říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
11: S technologickými novinkami se VZP už dnes mohou hlásit univerzity, vývojáři i startupové firmy. VZP očekává, že by příští rok mohly díky tomu přibýt desítky nových technologií ve zdravotnictví.
10: Na jejich zavádění největší pojišťovna v Česku vyhradila 300 milionů korun. První případ otravy oxidem uhelnatým zaznamenali v nové topné sezóně záchranáři v Moravskoslezském kraji. V pátek vyjížděli do domu ve Štramberku na Novojičínsku, kde se při otrávili muž a žena. Oxid uhelnatý není cítit a může způsobit trvalé poškození zdraví. No a český hokejový útočník Pavel Zacha v přípravě před NHL asistoval u obou branek Bostonu při prohře 2-3 v prodloužení na ledě Washingtonu. Jeden gól Bruins vstřelil David Pastrňák. Střelecky se prosadil také Radek Faxa, jehož Dallas porazil Minnesota 2-1.
0: Pokud jste si dnes nestačili užít toho luxusního počasí, tak to možná stihnete zítra, protože i zítra nás čeká skoro jasno, v údolích ráno lokálně mlhy a později odpoledne se bude více vyjasňovat. No a teploty 19 až krásných 22 stupňů Celsia.
8: Hit Radio City Brno.
0: No a my společně vstupujeme do poslední hodiny, kdy vás provází Renata Růžová. No a pokud máte rádi muziku, tak jste u nás správně. Za okamžik třeba Robin Schulz a taky Pink. No a pokud milujete staré interiéry, ty prvorepublikové, tak do jednoho nově zrekonstruovaného vás už za okamžik ve vysílání Hit Rádia City Brno pozvu.

Skvělá zpráva pro všechny milovníky prvorepublikových interiérů, protože právě tady u nás v Brně se veřejnosti nedávno otevřel unikátní prvorepublikový byt manželů Herdanových. Interiér ve třetím patře domu na Hlinkách 46 se dochoval téměř beze změn, včetně vestavěného nábytku. Po několika leté obnově se vrátil do podoby z 30. let minulého století. Na záchraně bytu a jeho vybavení se pracovalo od roku 2022. Městská část Brno-Střed během let provedla rekonstrukci samotného bytu a navázala spolupráci se Střední školou umění a designu a taky Vyšší odbornou školou v Brně. Obnova bytu vyšla zhruba na 7 milionů korun. Tak jste zvědaví? Na fotkách to vypadá luxusně. Tak já myslím, že ani realita nesklame.

0: Dneska máme úplněk. Ano, dneska přesně v 18 hodin 49 minut nastává kukuřičný neboli sklizňový úplněk. No a pochází z tradic původních obyvatel Severní Ameriky, pro které toto období znamenalo čas sklizně kukuřice, tak právě proto se tak jmenuje. No a vy dnes budete moci pozorovat měsíc, možná trošku větší, jasnější a zbarvený do oranžová nebo do červena, protože se objevuje nízko nad obzorem, když vychází. A je to takový optický klam. Tak mrkněte na oblohu, nezapomeňte dnes v 18 hodin 49 minut.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
3: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
4: Vážení posluchači, během září nás čeká 10 setkání s vámi, obyvateli příměstských částí Znojma. Přijedeme za vámi na Hradiště, do Přímětic, Kasárny, Mramotic, Konic, Popic, Louky, Oblekovic, Načeratic a Derflic. Chceme přijít přímo za vámi, vyslechnout si vaše připomínky a nápady a společně hledat možnosti, jak věci posouvat, když přijdete. Konkrétní termíny, časy a místa setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na setkání s vámi. Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.
5: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Náplně hned.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
10: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Nevím, jestli jste sledovali cestu českého prezidenta Petra Pavla v rámci jeho americké cesty. Zvládl toho hodně, mimo jiné psalo se i o tom, že se opět viděl s hudebníkem, hercem, filantropem Keanu Reevesem, přestože se potkali na začátku června na neformální schůzce na Pražském hradě. No a poslední den své pracovní cesty po Spojených státech strávil prezident v Nebrasce. V Lincolnu navštívil tamní národní gardu, se kterou česká armáda spolupracuje více než 30 let. No a od jejich představitelů dostal symbolickou dýmku míru a sám jim věnoval český křišťálový půl litr. Zvládl usednout i do vrtulníku a debatoval se studenty, kteří ho vítali bouřlivým aplauzem. Tak já myslím, že pan prezident se i v Americe těší velké popularitě. No a teď potlesk, pokud chcete, pro další interprety. Liam Payne a Rita Ora ve vysílání Hit Rádia City Brno.

0: Blížíme se pozvolna k 18. hodině tohoto prodlouženého víkendu. Ano, v pondělí máme volno, nemusíme do práce, nemusíme vůbec nikam, alespoň většina z nás, která třeba některak neslužbuje, takže si to samozřejmě užijte, no a připadá svátek svatého Václava, patrona České země, který slavíme už od roku 2000, tedy slavíme ho tak, že máme úplně volno. No a pokud se budete ptát, jestli do obchodu ano nebo ne, jestli budou zavřené či otevřené, tak ty velké nad 200 metrů čtverečních musí mít zavřeno. A tak nemusíte tentokrát do obchodu, ale mohli byste zavítat třeba do Prahy na výlet, protože právě jedna z největších letošních historických událostí připadá na 28. září. České korunovační klenoty jsou letos ve Vladislavském sále vystavené právě až do pondělí 28. No a můžete si je prohlédnout zdarma. A letošní výstavu navíc doplňuje korunovační roucho z roku 1653 a taky další historické předměty. Takže srdečně zvu, bude krásně, udělejte si výlet do Prahy. Já tam byla asi tak 14 dnů zpátky, bylo nádherně a bylo to luxusní. Takže doporučuju. No a jinak samozřejmě další muzika ještě do 18. Já se na vás budu těšit zase za týden v sobotu, ale to už bude říjen. Tak pa, pa.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
2: Kam utíkáš?
3: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
2: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
3: A rolety mají taky?
2: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
3: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
4: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
5: www.ham.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.

0: Půl tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: 'cause I will leave the light on.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

0: zlepší si náladu.
1: Zlepší si náladu. Hit Radio.
2: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
3: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
3: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
4: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
5: Zaostřeno na region.
6: Jak oslaví brněnské žabovřesky svátek svatého Václava a jaké změny se v městské části odehrály během prázdnin. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region. Tentokrát se starostou brněnských žabovřesk Filipem Lédrem. Také na našem webu a na iradia.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Uživatelé e-dokladů, s nimiž se lze bez fyzického občanského průkazu legitimovat, si musí pro funkčnost aplikace nainstalovat aktualizaci. Digitální agentura provedla změny kvůli stabilitě systému během voleb. Instalace trvá jen krátce, proto jí agentura doporučuje udělat co nejdříve. Kontrola reflexních vest odhalila řadu nedostatků. Česká obchodní inspekce prověřila 100 typů těchto výrobků a u 45% zjistila pochybení. Jaké vesty dopadly nejhůře, ví mluvčí inspektorů František Kotrba.
10: Zjištění zkušební laboratoře jsou však kritická v segmentu dětských reflexních vest, kde nevyhověl žádný ze tří testovaných vzorků.
9: U některých vest nefungovaly reflexní prvky dostatečně nebo byly špatně umístěné. Už za necelé 3 hodiny začne zápasem proti Chorvatsku nová éra české fotbalové reprezentace. Na lavičce se poprvé představí nový trenér českého týmu Španěl Santi Denia, který po mistrovství světa nahradil Miroslava Koupka. Favoritem zápasu je Chorvatsko s kapitánem Lukou Modričem. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Bude polojasno až skoro jasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno. Zpočátku ojediněle mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty budou v rozmezí 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio City Brno.
0: Zlepši si náladu.

0: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Knihovna Maitreya.
4: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový, tak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
5: Nyní i jako audiokniha.
6: Hit Radio.

0: nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.

2500 a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 tisíc položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
5: Minaj. Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
0: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
4: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: posílej s námi. WhatsApp Hit Rádia City Brno 720 890 848. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.

0: půl tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
2: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. Charlie's Park.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno. Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
0: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
0: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Nejdůležitější zprávy z Brna a Jižní Moravy. S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Hit Radio City Brno. Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.

0: Domy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: sdílej s námi. WhatsApp Hitrádia City Brno 720 890 848. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně.cz.
4: Náplně hned.

ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit na hlas se smát.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

může se mi dít i to, co...

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 km. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
0: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.

쓰는 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시

byl, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj.

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci. A občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat.